0: Cause I will leave the light on.
1: Hit Radio City.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

time. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Better days are coming.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle ministryně financí pod 400 miliardami korun. Přesnou částku má Alena Schillerová oznámit vládě dnes ráno. Podrobnosti návrhu rozpočtu pak ministerstvo zveřejní během dne. Jisté už je, že schodek bude vyšší než letošních plánovaných 310 miliard korun. Počet Čechů, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem, dál klesá. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo 15 000 na celkových 3,9 milionu. Vláda proto schválila změnu zákona, která má zájem o penzijní spoření zvýšit. Zaměřit se chce především na mladší lidi, aby si vytvářeli větší rezervu na stáří. V americkém národním parku Grand Canyon pátrají po bleskové povodni po 15 lidech. Z postižené oblasti už záchranáři vrtulníky evakuovali přes 60 turistů. Velká voda poškodila stezky i jediné vodovodní potrubí v severní části parku. Meteorologové navíc varují před dalšími bouřkami a možnými bleskovými povodněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pražští strážníci se od zítřka vrátí k přechodům pro chodce v blízkosti škol. Budou dohlížet na bezpečnou cestu školáků. Zejména v prvních zářijových dnech bude dohled navýšen na maximum. Děti ovšem budou strážníky nadále potkávat v ranních hodinách u přechodů každý školní den. A počasí, teploty dnes do 26 stupňů, teď má být oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky ustávat a mraků bude ubývat. Odpoledne při zvětšené oblačnosti může jen ojediněle sprchnout. Z Prahy Dominik Šmaus.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Jo. Minuta po šesté startuje pondělní snídaně, krásné ráno s vámi Jasmin, ahoj Jasmin.
3: Ahoj.
2: Taky ženáč David.
4: Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj.
4: Všem.
3: A taky Michal.
2: A já, krásné ráno, poslední den prázdnin.
3: Ano, poslední srpnový pondělí, tyjo.
2: Poslední srpnový pondělí. No tak pojďme si užít teda ten poslední den prázdnin. Písničky máme, všechno nachystaný, vy jste taky ready, tak pojďme na to. Imagine Dragons, Bones, s tím začínáme, hezký ráno.
0: Hit Radio City.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, tohle je pondělní hit rádio a snídaně šampionů 4 minuty po 6. Krásné ránko, jak jsme se tady bavili na začátku hodiny, tak dnes je poslední den prázdnin. A i když se to pravděpodobně vás, dospěláků, moc netýká, je to spíš záležitost dětí, tak přeci jenom by nás zajímalo, jaký máte nejlepší, nejkrásnější zážitek z těchto prázdnin. Co ve dva tady?
1: Já si asi nespomenu na žádný, mně přijde, že to tak strašně uletělo.
2: Tak ty jsi
3: se s tom prázdnin.
1: No to jo. To jo.
2: Tak to je pecka.
3: To je dobrý zapomenout.
1: Tak já nevím, prostě si myslím jako něco u moře, nebo jo. No, na tak, chalupě.
3: Tak ty máš svatbu. Ty máš svatbu.
1: Dobře,
3: no. Takhle, počkej, dopadlo to v pohodě, ne? To ještě problém v téhle hodině. A co Jasmin?
2: Pro mě to bylo asi cestování na Madejře, no. Madejra je nádherná.
3: Pro mě asi cestování, my jsme byli dvakrát v Rakousku na otočku, asi na 3-4 dny. A miluju to tam. Jich Rakouska úplně zbožňujeme. Takže to bylo za mě, no, ale zajímá nás, jaký je ten váš nejlepší zážitek prázdnin.
2: Je tady totiž po dlouhý době po prázdninách minuta šampionů.
1: Nekecej.
2: Jo, minuta, ve které můžete slyšet sami sebe nebo někoho z vašeho města. A chceme po vás zase tři věci. Kdo jste, odkud jste a chceme ten váš nejlepší zážitek z prázdnin.
3: To nám celé napište na 777-937-777, využít můžete WhatsApp, anebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. A my k vám posíláme hnedka takhle z kraje pondělní snídaně další parádní hity, tohle je David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Hezké ráno.

0: tohle jsou hity. Gon, gon, gon na Hit Rádiu v 6 hodin 9 minut, hezké ráno. Tak jaký byl ten váš nejlepší zážitek z těchto prázdnin, které dneska končí? Na to jsme se vás ptali a začíná minuta šampionů právě teď.
1: Petr, Brno, dovolená s rodinou v Chorvatsku.
0: Lucka, Plzeň, koncert Marka Straceného.
1: Květa, Děčín, celý týden v červenci měla jen pro sebe tříletýho vnoučka a moc si to užili.
0: Hezký. Tomáš, Liberec, stanování s kamarády u Macháče.
1: Veronika, Pardubice, road trip po Itálii.
0: Týna, Smržovka, nejlepší zážitek byl se synem a manželem na motokárách.
1: Honza z Ostravy, první dovolená u moře se synem.
0: Roman, Jihlava, týden na chalupě bez telefonu.
1: Martina z Prahy, nejlepší zážitek byl, že byli na dovolené na Slovensku a ona vyšplhala krpál nekončící k rozhledně.
0: Lidka, Horní Bečva, nejzážitek dovolená na Azorech, procestovali 6 ostrovů a minulý týden prázdniny s tříletou vnučkou. No měli jste to nabitý.
2: Já mám plný FOMO, jakože všichni celý léto něco dělali a my jsme byli tady zavření ve studiu. Ty.
0: A ty jsi jel jenom tu svatbu, víš, sobotu. Tak děkujeme za vaše zprávy, samozřejmě přišlo jich spoustu, mnohem o mnoho víc, takhle. Tak my se to tady pročteme, no a vám všem, kdo jste si rozhodnul zapnout Hit Radio, posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, Cruel Summer, 6 hodin 10 minut, krásné ránko.

0: tohle jsou Linkyni. Čtvrt na sedm, jedna minuta k tomu. Krásné ráno ze Trádia, s vámi Michal, Jasmin a David. Pojďme hnedka takhle z kraje na Slovensko. V Košicích přivítali na svět novorozence, což by nebylo tak zvláštní, spoustu dětí se rodí každý den. Akorát je trochu větší, než jsme standardně zvyklí. Takhle, kontrolní otázka. Kolik váží standardní novorozenec?
1: Já jsem měla 4 kila, brácha měl 3,5. Já jsem byla taky macek, co?
2: Já jsem chtěl říct kolem 4 kilo.
0: Tak 3,5 kilo cca to je. Já jsem byl teda taky macek, jo, ale je to furt nic oproti tomu, co se narodilo na Slovensku. Košický valibuk, 5-kilový chlapeček.
2: Tak no, to. Prosím.
0: No, do prčic. Paní teda rodila císařem, což jako docela chápu. A já teda musím říct, když čtu tady ty články, že opravdu jako jsem rád, že jsem muž, co ty, Davide.
2: Tak 5 kilo, to je...
0: 5 kilo, počkej, 5 kilo živý váhy. A mě by zajímalo, jestli si vzpomínáte, vy kolik měl třeba vaše, kdo nás posloucháte, vaše miminko, když jste ho poprvé drželi v náručí? Bylo to standard, anebo třeba mělo... Kolik může být nejmíň?
3: Ty jo, nevím.
0: No, to je zajímavá otázka. Hele, dobrý, v Košicích 5 kilo, ale kolik může vážit miminko nejmíň? 2 kila, 2,5 kila? Já nevím.
1: Aby to nebylo jako životu...
0: Nebezpečný.
1: No, nevím.
0: Takhle, vy kdo jste u rádia, tak jste pravděpodobně měli super váhu. Tak vás tady vítáme, krásné ráno, za chvíli Lenny Hello a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear you.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města a okolí. Máme informaci o bouračce na trase Praha Mělník u odbočky na Bořanovice, bouralo osobní auto. Projedete s omezením.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City.

0: Posloucháte Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Krásné ráno v 6.28, je tady David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Škoda Octavia slaví 30 let od zahájení výroby. Za tu dobu automobilka prodala téměř 8 milionů těchto vozů. Octavia se dnes vyrábí už ve čtvrté generaci a stále zůstává nejprodávanějším modelem Škody. Velký věkový rozdíl nemusí být pro vztah překážkou, dokazují to i některé slavné páry, které od sebe dělí 20, ale někdy dokonce až 50 let. Řadě z nich přitom vztah funguje už desítky let. Google Maps v USA přejmenovali Ontarijské jezero na Americké jezero. Služba tak reagovala na výnosy Donalda Trumpa z minulého týdne. Změna názvu se zatím týká uživatelů ve Spojených státech.
3: To jsem slyšela, že by Donald Trump chtěl angličtinu přejmenovat na američtinu.
0: No spíš, na co by mohl třeba Trump přejmenovat Vltavu? Americký potůček. A nebo Pražský hrad, napadá mě na White House East.
2: Dobře.
0: Jako asi bychom tam mysleli víc věcí, ale už to je trapný. Pojďme na muziku YouTube.
2: Jsem od začátku.
0: Beautiful day, jde k toho. 6.29, krásné ráno, zítra Radio Šampioni.

0: 6 minut po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, dobré ráno. Mně se stala ráno ve výtahu, když jsem jel sem do 5. patra, taková zajímavá věc. Hrálo tam rádio, tady naše sesterské, hrál tam Blaník a z rádia. Když si báječnou ženskou vezme a říkám, tyjo, to není náhoda, protože báječnou ženskou, Davide, si vzal kdo tady ve studiu?
1: Já.
0: No jo. Náš David se o víkendu oženil, tak nás zajímá teda, jak probíhaly přípravy vůbec, když to vezmeme chronologicky, jo? Co přípravy?
1: No tak partnerka zajistila asi 90% všeho, já 10.
0: 99%, tak pojďme dál, jak vypadal obřad?
1: Hele, já jsem se nechal ostříhat, to je to asi nejdůležitější věc, co jsem udělal na celou svatbu. A zajistil jsem reproduktory, tohle byly dvě věci, které jsem měl zajistit, povedlo se.
0: A do tě přišel zapojit, co?
1: Tak přišel se na nás pozdravit Michal, který bohužel měl jinou svatbu, takže nemohl DJovat u nás, no, ale zaskočil tě skvěle náš milý kolega Dominik Vršanský.
0: To je paráda.
1: Ještě jednou bych mu chtěl poděkovat.
0: No a co ten obřad? To nás zajímá. Jak to vypadalo u obřadu?
1: No
0: co?
1: Tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
2: plakal
1: už když... No. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
0: Počkej, vzali jste se teda, říct to ano nakonec, nebo jak?
1: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech. A pak když se zeptali, tak jsem tak jako mňouknul, tak pak jsem se zkusil ještě znovu opravit.
0: Tak jste byli u porodu anebo u obřadu?
1: No.
0: Skoro.
1: Hleda s čím to připomínalo.
0: Tak a co hostina? Kolik se toho vypilo, kolik se toho snědlo?
1: No, myslím si, že nejsem jedinej a teďka reaguju na naše posluchače, kteří, když měli svoji vlastní svatbu, tak vlastně si vůbec nic k jídlu nedali. Já jsem prakticky celý den vůbec nejedl, protože jednak na to ani pořádně není čas. Aha. Druhak je takový člověk pořád trošku nervózní a ten žaludek prostě nic úplně nechce přijmout. Takže ještě potom mě lidi psali, hele, ten raut byl výborný, to bylo úžasné. Já říkám, vlastně ani nevím, co jsme tam měli k jídlu.
0: Dobrý, tak to bylo jídlo, a co chlast?
1: No tak samozřejmě byl, snažil jsem se to namíchat, ale druhý den mi blbě bylo. No,
0: no tak jako je to svatba, no.
1: Musí být.
0: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
1: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se ti zeptají...
2: Obřad to byl teda bizár.
1: Když se ti prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
0: No a co vám hrálo za písničku, prosím tě teda, když jste šli k obřadu?
1: Hele, mě hrálo Next to Me od Imagine Dragon, což samo o sobě taková písnička, kdy vlastně ten chlap děkuje svý partnerce, že přesto jak špatně na tom je, s ním pořád je.
2: Yeah.
1: No, tak je to...
0: Je to... Ještě takže teď. Ty máš asi... Na mě to taky jde, já mám husinu. Tak Next to Me, Imagine Dragons, že bychom to tam střelili za chvíli po reklamě.
1: To.
0: Tak jo, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova, počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 5. kilometru po sjezd na Pražský okruh.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: hraje pondělní Hit Radio. Tohle je Benson Boone. Co kdyby vám někdo ráno zazvonil u dveří a vy jste si jenom jejich otevřením vydělali nějaký peníze?
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: V září totiž Hit Radio vyráží za váma k vám domů a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Wow, 100 000! Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno a v 7:10 čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Jakmile uslyšíte, že my pustíme zvonek v éteru, ne u vás doma, ale v éteru zazvoníme, tak běžte otevřít dveře nebo třeba vykoukněte z okýnka a pokud nás tam uvidíte, tak prostě zamávejte a je to vaše.
0: Takhle jednoduchý to je. Kdo pak to zvoní, tak to můžete zjistit od 7. do 25. září každé pracovní ráno tady u nás na Hit Radio. Tak držíme palce, ať zazvoníme a čekáme u vašich dveří. Teď Adam Ďurica, Mandolína, už to tady klepe na dveře. 6.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: better. Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy v Česku podle analytiků dál rostou poměrně rychlým tempem. Ve druhém čtvrtletí se mohly meziročně zvýšit o více než 7%. Díky nízké inflaci rostly výrazně i reálné výdělky, podle odhadů zhruba o 5%. Průměrná mzda se pohybuje kolem 53 tisíc korun. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna výrazně snížit. V prvních 2 měsících má klesnout z 80 na 65% předchozí mzdy. Ministerstvo změnu zdůvodňuje nízkou nezaměstnaností a dostatkem pracovních nabídek. Stát by díky tomu měl ročně ušetřit až 5 miliard korun. Policie zabránila útoku na pochod fanoušků Slávie před pražským derby se Spartou. Asi 20 mužů na Letné rozebíralo dlažbu a podle policie chtělo na průvod zaútočit dlažebními kostkami. Policisté zabránili také dalším 2 střetům a jednoho člověka zadrželi. Pochodu od Národního divadla na stadion Sparty se zúčastnilo zhruba 500 slavistických fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: V Praze 7 ještě týden pokračuje sbírka školních a výtvarných potřeb pro žáky a studenty. Nové i použité věci v pěkném stavu můžeme nosit v úředních hodinách do podatelny radnice v ulici U Průhonu. Vybrané potřeby míří k rodinám, pro které nákup školních pomůcek představuje značnou finanční zátěž. A počasí ráno a dopoledne má být oblačno až zataženo, místy déšť, lokálně i bouřky. Během dopoledne začnou srážky ustávat a mraků bude ubývat. Odpoledne se ojediněle objeví přehánka. Teploty do 26 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
3: Poslou-

0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ranko.
2: Krásný poslední srpen. Snídaně
1: šampionů. Je tady s námi i David. Ahoj, Dave.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: No a samozřejmě vítáme i vás, kdo nás třeba dneska ladíte úplně poprvé.
2: No je, je.
1: Je to možný a budeme rádi, když tady s námi vydržíte. Písničky máme skvělý, humor. Pojďme hrát. Pojďme hrát. Hezké ráno.

0: 6 minut po 7, tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Nevím jak vy, ale já strašně nemám ráda nečekaný návštěvy, jo. A potřebuju vědět, jestli v tom jsem sama nebo ne, protože mně se to děje ale furt jak na schvál.
0: Já si myslím, že někdo přijde na rozhovor.
1: Ne, ale včera třeba nečekaně zazvonila známá a předminulej týden jsme jeli na dovolenou i s rodinou přítele. Ta domluva, nebo aspoň taková část domluvy, která se ke mně dostala, zněla tak, že se sejdeme na letišti. Já doma ještě nezabalená, bordýlek všude, věci všude neuklizeno, pobíhám tam po bytě, ve stresu, nestíhám a najednou zvonek a překvapení. A já každýho ráda vidím, jo, ale prostě chci to vidět aspoň 15 minut předem, protože jinak takovou radost nemám, já jsem pak v šoku prostě.
0: No ty pak hlavně, asi se tom poznáte i vy, ty pak řekneš, no pojď dál, ale nemám uklizeno. Jo. Nevím, jestli to nemám uklizeno, není jako permanentní stav, je to jenom taková omluvenka, nicméně, takže neohlášené návštěvy. No tak, kdy u vás, kdo kdy zvonil neohlášeně? Tak u nás to byli naposledy koledníci a taky, co si vzpomínám, tak Kašpar s Baltazarem a Melicharem.
2: Jsme tohle vyřešili docela elegantně, my nemáme zvonek doma. Takže když nikoho nechceme přijmout, tak prostě nezvedáme telefon.
0: Takže nemáte K plus M plus B na dveřích. Asi ne, co?
1: A oni se občas dostanou lidi přes spodní jako vchod, že zazvonili hnedka u nás v 5. patře, takže jsem ani fakt jsem jako
2: už pak dělat,
1: čas.
2: Že nejseš doma, je složitý, jo.
0: No a nejhorší je teda, když už ta návštěva se k tobě dostane, tak pak jako nějak jako vypakovat. Jo, to občas je taky docela náročný. A stalo se vám někdy, že opravdu někdo teda zazvonil jako nečekaně, co u Davide? Ten nebo zaklepal spíš teda u vás?
2: U nás zaklepal a často se nám stává, že pak jako je já ještě jak kvůli rádiu chodím brzo spát, viď? Tak já vždycky už jako utírám pod ním a takhle jako na stole, jo, demonstrativně, furt nic, tak já pak říkám vždycky, hele, já jdu spát, mějte se, klidně tady buďte, ale...
1: Mějte se.
0: To já jsem si vzpomněl, u nás takhle borec přijel odečíst vodu a potřeboval jít k nám jako dovnitř, protože to máme jako na záchodě, jo. A teďka, já nevím, jak se to stalo, a nic to bylo pořádně za den, ale asi všichni, my jsme nějak prostě popili, nějak jsme za to vzali jako hodně a teďka najednou, jsme jako viděli, že má přijít, já na to zapomněl, ne? A já musel ho odevřít, úplně vyřízený, úplně hotový. A já v trenkách, ne, který jsem se vzal na sebe a teďka, dobré ráno. Já teď jsem na tu vodu a já...
2: S čím si dáte?
0: Ještě nám tady něco zbylo. Tak na vodu nebo na hotel? No. Tak kdyby vám teďka zazvonila nějaká nečekaná návštěva, jak byste na to reagovali? Nebo spíš, kdo vám kdy naposledy zazvonil u dveří bez ohlášení a jak jste reagovali?
1: Číslo k nám 777-937-777. Budeme rádi za hlasovky na WhatsApp i za SMSky.
0: Přesně tak, 7 hodin 9 minut. Tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů. No a už se tady pod náma rozjíždí parádní Damiano David, The First Time. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Dobré ráno, šampioni, 7 hodin 16 minut. Dáváte si Hit Radio. Jasmin byla minulý týden pod náporem nečekaných návštěv. Má z toho trochu tiky, jinak to na ní nezanechalo nějaké větší následky. Tak jsme se ptali vás, jestli jste někdy zažili nečekanou návštěvu, případně jak jste se s tím vypořádali.
1: Týna píše, jsem úplně stejná, nečekaná návštěva je pro mě noční můra. Ne, že bych toho člověka nechtěla vidět, ale potřebuju aspoň těch 15 minut, abych uklidila věci z gauče, převlíkla se a psychicky se připravila na to, že budu společenská. A to je přesný.
0: To je fakt, to je přesný. Taky píše Honza, k nám přišli nečekaně dva kamarády 24. prosince, asi v 17.00 a neměli se hodně dlouho k odchodu.
1: Jako takhle o Vánocích to nepotěší, no, když tím nepočítáš.
0: A nebyl to Ježíšek?
1: Kamče z Pruháče píše, ahojky, mně se stalo ve čtyři...
0: Odkud z Kruháče?
1: Z Pluháče. Mně se stalo ve čtyři ráno to, že zazvonil zvonek. Já teda myslela, že se zblázním, co to může být, kdo to může být. A oni Slováci, můj syn se snachou. No to byl takový šok, já nevěděla, jestli se mám smát nebo brečet, ale bylo to nádherný, takže jsem začala brečet, jako že jsem šťastná, no ale šok to byl strašný.
0: No tak Slováky bych u sebe doma taky uvítal, ale...
1: Já myslela taky nechtěl.
0: Oni určitě přišli s něčím dobrým, jako zakousnutí, něco dobrýho k pití, tak tady to návštěvu máme moc rádi. Tak děkujeme i za zprávu z Kruháče a děkujeme za všechny vaše zprávy. Nicméně, vy, kdo jste k nám dorazili, tak vás tady vítáme, my vás nebereme jako nečekanou návštěvu. Místa tady pro vás všechny máme dost a taky dost parádní muziky. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline.

Neil Diamond, Two Friends. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7.20. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A už za nějakých 15 minut budete soutěžit, bude tu rychlá

0: pětka. Rozdáváme pětkrát startovné na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun. Wow! Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za moment. Stejně tak muziku bude Avril a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, kde vás co v pondělí ráno na silnici zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku v plynulosti provozu na příjezdu do Prahy po Brněnské od dálnice D1 na úrovni Opatova, dejte pozor na porouchaný kamion.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz
3: Hit Radio.

0: minuta po půl osmé, Hit Radio s vámi, krásný den. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po 40 se u řady lidí prohlubuje strach z nahoty. Nejčastěji zatím stojí změny postavy, stárnutí nebo srovnávání s ostatními. Podle odborníků jsou ale podobné obavy často spíš problémem našeho sebevědomí než samotného těla. Festival Hrady CZ zakončil letošní ročník. Putovní akce navštívila 8 českých a moravských hradů a na každé zastávce dorazilo 15 až 25 tisíc lidí. Poslední koncert odehrál Daniel Landa a první účinkující pro příští rok mají být známí na konci září. Stále více lidí touží alespoň na chvíli uniknout z online světa. Neustálé zprávy, sociální sítě a tlak na výkon mohou přispívat k vyčerpání a vyhoření. Podle psychologů přitom není nutné se odpojit úplně. Pomoci může už omezení času před obrazovkami.
0: My jsme tady řešili minulý týden sociální sítě, že mně přijde, že už to tolik nefrčí, ale nevím, jak to máte vy, já se úplně nejsem schopný teda odpoutat od obrazovky.
2: Je to těžký, no hlavně v práci, kde do toho monitoru stejně koukáme.
3: Třeba tady, přesně.
2: Tak i když máme chvíli přestávku, tak prostě si na ty sociální sítě odskočíme.
0: Ale jestli s tím máš problém, já ti to můžu zasnout, Davide.
2: To je nuda.
0: Takhle, pokud s tím máte problém, tak obrazovku můžete vyměnit za běh, protože je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun a to na jakýkoliv závod Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Takže vezmete 3 kámoše, rodinu, kolegy, koho chcete, společně si dáte překážkový závod. Nemusíte být žádný vrcholový sportovci, jo? To přesně vzkazují lidi z Urban Challenge, že je dělaná opravdu pro každýho.
0: No a navíc si sami vyberete, jestli chcete běžet noční závod anebo klasiku přes den a vybírat můžete pozor ze 7 míst po celém Česku. Tak jestli už teď víte, koho byste vzali sebou, připravte se a napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Ferrari Firework, tohle je pondělní Hit Radio 737. Rychlá pětka. Napsali jste nám spoustu zpráv, že chcete soutěžit, i třeba Kristýna chce soutěžit, ale nevím o co. Tak Kristý, třeba to klapne v týdnu, my vysvětlíme, o co soutěžíte. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na právě jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
1: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický přes den. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí tohleto vyhrát?
0: To bude Iva z Malé Skály, zdravíme na sever Čech, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Prosím tě, pověz nám, já už jsem tě trošku vyspovídal, ty jdeš zítra do první třídy, nebo respektive tvoje dcera, tak jak jdou přípravy, jak to všechno zvládáte, nakoupit teďka ten schon?
2: No, máme všechno připravené, tašku máme už někde asi od května, takže
1: na šprťáky.
0: No jo, tak se těší dcera, ne?
2: Těší se moc.
0: No, oni to přejde.
2: Zatím jo, neví, do čeho jde.
0: Přesně. No tak Ivo, pojďme soutěžit 5 otázek, myslím, že to zvládneš.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik měsíců má půl roku?
2: 6.
0: Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak východu?
2: Západ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se říká člověku, který řídí například fotbalový zápas? Kdo to píská?
2: To bude nějaký sudí.
0: Jasně.
1: Trenér. Ano, můžeme.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ivo, budeš vědět, jak se říká části písničky, která se opakuje?
2: Refrén.
0: Ano. A pojďme na tu poslední, pátou otázku.
1: Které roční období přichází s zářím?
2: Podzim.
1: Je to tak.
2: Jo.
0: Ivo, vyhráváš 4 vstupy na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun nebo 4 startovné. Ještě se zeptáme, běháš?
2: No, začínám s tím, takže dobrý.
0: No tak máš skvělou motivaci, tak můžeš vzít další 3 kamarády nebo někoho z rodiny. Startovné na Urban Challenge tvoje. Zvládni zítra s dcerou první den školy, že ji pozdravujeme a ať si to užije.
2: Díky moc, mám velkou radost.
0: To jsme moc rádi, my taky. Tak Ivo, měj se krásně, hezký pondělí a hezký poslední den prázdnin, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: 8:45. Za 2 minuty vy si dáváte pondělní hitrádio snídaní šampionů.
1: Kdo máte děti, tak moc dobře víte, že ráno nechodíte do práce, ale že nejdřív nastupujete na směnu jako taxikář, jo? Dítě do školy, druhý třeba na kroužek, někde zapomenutej batoh, teďka kolona před školou, tohle, tamto, a až potom začíná ten váš vlastní den. No a některý rodiče si řekli, že končí prostě, že novým trendem jsou speciální dětský taxíky, který ty děti odvezou za vás, a že, to mi přijde bomba.
0: Jakože něco jako Uber Kids, jo?
1: Nebo... Uber Kids,
0: přesně. Něco a to je skvělý teda, že teda už i děti se dočkali tady toho komfortu, že teda pro ně přijede nějaký teda taxikář.
1: Jako ten zájem je abnormální, jo, což naprosto chápu.
0: Já si říkám, jako, že za chvíli budeme mít apku, já nevím, že si budeme objednávat někoho, kdo bude za ty děti dělat třeba úkoly, jo, anebo třeba chodit na rodičák, nevím. Ale napadá mě, že to je jako vlastně skvělý plán na biznis.
1: No to rozhodně.
0: Kdybychom koupili autobus, ale si říkám, my jsme v práci v tu dobu hlavně.
1: Ale to já jsem opravdu vždycky záviděla dětem z jiných zemí, jak pro ně jezdí ty školní autobusy, takový ty žlutý.
0: Jo.
1: A rovnou se vidíš s těma kámošima ještě před školou.
0: A tak ono to možná bude i u nás v Čechách někde.
1: Někde asi, jo.
0: Za chvíli další, ty Offspring, Why Don't You Get a Job, taky Sia Gimilav, no a přidáme i aktuální dopravu, kdo někam frčíte, hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V hlavním městě pozor, na pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem ve směru na letiště probíhají práce na silnici. Počítejte se silným provozem a tvorbou kolon.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Love, to je Sia. Give me love, 7.55.
1: Dobré ráno, šampioni.
0: Představte si, že přijdete domů z porady, kde vám šéf naložil úkoly a namísto třeba rozhovoru s partnerem se svlíknete celý do naha. Zní to zvláštně, ale dáme pánové, tady nový trend. Super trendem je nudismus.
2: Nudismus známe, ale...
0: To by došla řeč, česně.
2: Jakože je zase na vzestupu, jo, nebo jak?
0: Na vzestupu, takhle. Hlavně po covidu to využívají lidi převážně z korporátu jako formu terapie. Mm-hmm. Prostě funguje to tak, že schodíte šaty a s nimi odejde i stres, jo. Ideální je to teda dělat prý doma, taky v sauně a píši se tady i s přáteli. A já to teda úplně nerozumím tomu poslednímu bodu. Jak s přáteli, jako?
2: Hele, je fakt, že když jsme teďka jeli na tu dovolenou a jeli jsme na letiště, tak můj Kuba řídí a najednou říká, ježiš, čumte tamhle doleva. A já říkám, co tam je? A on tam je úplně na hejtýpek. No. A prostě si to tam štráduje mezi lidma za bílýho dne, normálně po chodníku, opravdu celý svlečený.
0: Tak co by ne, tak...
3: Já jsem si říkal, že třeba on jede takhle v tom autě, říká, ježiš, já jsem si zapomněl kalhoty doma.
2: Vy byste se taky mohli oblíknout, kluci, možná.
0: No, tak potřeba provětrat to temno, co se stane, no. Jinak mě by zajímalo, co by udělala vaše polovička, takhle čistě teoreticky, co by udělala vaše polovička, kdybyste přišli domů a slíkli byste se před ní?
4: Tak to je normální, ne?
0: No ale jako úplně.
4: No to bych... je normální, ne? Jo. Spíš by bylo divný, kdyby si už přišel domů jako svlečenej, ne?
0: Takže ti nebude vadit, Jasmin. Co? Ne,

můžete zkusit doma dneska, jestli vám to pomůže, nebo klidně s kolegama v práci. Úplně vidím ten team building dneska při pondělku na té poradě. Ježíš. One Republic, Sunshine, další parádní hit pro vás dneska ráno.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci při prodeji ojetých aut přicházejí s novým trikem, falšují datum výroby. Díky tomu mohou vůz vydávat za novější a výrazně zvýšit jeho cenu. Stále se objevují také stočené tachometry, falešné VIN kódy nebo zatajování nehod. Podle odborníků navíc zhruba každé čtvrté prověřené auto neprojde technickou kontrolou. Nový týden začne v Česku deštěm a místy také bouřkami. Už během pondělí se ale obloha začne protrhávat a další dny přinesou převážně polojasné počasí. Teploty se budou většinou pohybovat mezi 20 a 27 stupni, přehánky se objeví hlavně na severu. O víkendu má být převážně slunečno s teplotami kolem letních 25 stupňů. Téměř polovina Čechů považuje vystupování prezidenta Petra Pavla vůči vládě za přiměřené. Zhruba třetina lidí si naopak myslí, že je prezident příliš aktivní. Většina dotazovaných chce, aby Pavel vládu podporoval a zároveň dohlížel na její činnost. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pražští strážníci se od zítřka vrátí k přechodům pro chodce v blízkosti škol. Budou dohlížet na bezpečnou cestu školáků. Zejména v prvních zářijových dnech bude dohled navýšen na maximum. Děti ovšem budou strážníky nadále potkávat v ranních hodinách u přechodů každý školní den. A počasí, teploty dnes do 26 stupňů, teď má být oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky ustávat a mraků bude ubývat. Odpoledne při zvětšené oblačnosti může jen ojediněle sprchnout. Z Prahy Dominik Šmaus.

0: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: A taky s Davem, dobré ránko.
4: Krásný pondělí.
5: Snídaně šampionů.
3: A ahoj. Taky s Davem, krásný ahoj. Pondělí. Ahoj, tak my vás tady vítáme, zdravíme všechny, kdo jste si nás pustili k tělu. 8:03 startuje poslední hodina, poslední třetina pondělní snídaně a taky parádní hity začínají teď Tones and I, Dance Monkey.
1: Hit

0: Posloucháte Hit Radio, 7 minut po 8, dobré ráno.
1: Možná jste to taky zaregistrovali, že před začátkem školy teďka starší děti hromadně mažou nebo deaktivujou sociální sítě. TikTok, Instagram, dávají si takový digitální detox, což si možná říkáte, že to je super, že jako konečně, ale zároveň ona je to od nich trošku taková sociální taktika, že celý prázdniny scrollujou 4 hodiny denně a pak najednou přijdou toho 1. září do školy a řeknou, že kdo je online, tak je fakt trapák.
0: Jo, takhle, jakože předstírají, že předstírají a že teda se chovají, že jsou tajemní jako Hrad v Karpatech. Ano. Takže teda, a myslím, že to smazali úplně ty sociální sítě, anebo to je jenom na oko, že to jako deaktivovali dočasně, aby se mohli vrátit.
2: Asi spíš.
0: No takže, tyjo, to jsou Sigma samci, co? Hele, generace 6-7, jak se tady přetvářejí, co?
2: Jsem zrovna četl takový docela vtipný citát na Facebooku, kde psali, ono je ty roupy přejdou, až zjistí, že musí vstávat v 6 do práce a pracovat do 7 večer.
0: Pojďme na muziku. Aneta Langerová, Srdco tepec, 8 hodin 8 minut na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: You Kiss Me, 8 hodin 17 minut. Na Hit Rádiu. Dobré ráno, co kdyby vám někdo zazvonil u dveří a vy byste si jenom tím, že je otevřete, vydělali spoustu peněz?
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: V září totiž Hit Rádio vyráží za vámi a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy musíte udělat jedinou věc. Stačí se registrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na soutěžní zvonek, který zazní v éteru.
0: Jakmile ho uslyšíte v éteru, tak běžte otevřít dveře nebo vykoukněte z okna a zamávejte nám. A pokud nás uvidíte a uděláte to, co jsme řekli, prostě když se naše zraky setkají, tak vyhráváte. Takže kdo pak to zvoní?
2: To můžete zjistit od 7. do 25. září každý pracovní ráno na Hit Rádiu, takže moc držíme palce.
0: No prostě startujeme příští pondělí. Dua Lipa, Love Again. Tohle pro vás máme nachystané za malou chvíli, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí. Dobré ránko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.

0: back to you. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na pražském okruhu za sjezdem na Ořech na 17. kilometru směrem k D1. Dejte pozor na nepojízdné vozidlo odstavené u krajnice. Počítejte se zdržením.
1: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Hit Radio City.

0: Takhle vám hraje pondělní Hitrádio, krásné ráno. Posloucháte Snídaní šampionů, je přesně 9:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské automobilky stále výrazněji pronikají na evropský trh. Jejich výhodou jsou hlavně levnější elektromobily a rychlejší vývoj nových modelů. Některé značky navíc plánují přesunout výrobu přímo do Evropy, aby se vyhnuli dovozním clům. Pražské derby nebylo vyhrocené jen na hřišti, ale také v hledišti. Fanoušci Sparty i Slávie se navzájem uráželi a protestovali také proti možnému zpřísnění pravidel pro používání pyrotechniky. Slávia si nakonec Letné odvezla vítězství 3-0. Dva rybáři přežili 5 dní uprostřed Pacifiku v chladícím boxu. Po ztrátě jejich lodi je moře odneslo asi 240 kilometrů od mexického pobřeží. Zachránilo je až námořnictvo, oba byli kvůli nedostatku jídla a vody značně vysílení.
0: V chladícím boxu, jo. To já mám problém projít v makru okolo chlaďáku a frajeři si to tady udělají 5denní vejlet, jako po moři, jo. Ale zase úplně vidím ty borce, co je našli. Pravděpodobně tam těch mrazících boxů bylo víc, jo, a to odevřela a říkali, hele, ty vole, Franto, už si někdy viděl takovýhle divný lososy. Pojďme na muziku, Gigi D'Agostino, La Passion, hezké ráno.

0: tohle tady milujeme. Snad i vás baví nová poetika Blízko na Hit Radio v 8.36. Hezké ráno. My jsme se tady s Jasmin dohadovali, kdo z nás dvou si tohle téma vezme. Roger Federer vstoupil o víkendu do síně slávy a i když hokej moc nerozumím, tak si to beru. Ne, takhle, samozřejmě je to tenis. Je to tenis. Roger Federer se u řečnického pultu rozplakal, když děkoval své ženě za 24 let podpory. No a vlastně se ukázalo, že i chlap, který na kurtu vypadá jako švýcarský stroj, tak občas potřebuje kapesník jako obyčejný smrtelník.
1: On dokonce přiznal, že bez té jeho Mirky by možná skončil o 10 let dřív a vlastně ta děkovná řeč mi přišla opravdu hezká a takovýhle jako významný poděkování svý ženě, to je teda nádherný.
0: Bylo to hezký, kdo jste to neviděl a kdo jste třeba taky antisport a moc tomu nerozumíte, třeba jako já, tak opravdu doporučuji na to zkouknout, najdete to na internetech, na YouTube, na Instagramu. Nicméně si říkám, že teda dobrý Federer vstoupil do síně slávy a já si spíš myslím, že to ocenění by se zasloužila ta síň slávy, že jo, tam konečně pustila. Konečně!
1: To teda jo.
0: Co tě nezabije, to tě posílí, tak o tom bude Hit Radio za malou chvíli. Kelly Clarkson, Stronger, taky Ed Sheeran, Safír. No a my vám přejeme z Hit Radio stále parádní pondělní ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Hit Radio. Hit

0: Safír je dohromady šafír. To říkala jste, Jasmin, já musel.
1: Tak se mi to nepovedlo.
0: Hit Radio 8.48, krásné ránko.
1: Když se narodí dítě a dostane jméno Gloria Gabriela, tak je jasný, že nepřišlo na svět jen tak ledajaký dítě. Bývalá biatlonová superstar Gabina Soukalová, určitě znáte, porodila holčičku. A to jméno, teda to je neskutečný, to zní jako vítězka už rovnou.
0: Je to vznešený, zní to vznešený, no, Gloria Gabriela. No tak my gratulujeme samozřejmě k miminku, možná to bude další biatlonová megastar.
1: Mně přijde trošku nespravedlivý, že Gabina dokázala vypadat skvěle po závodech, teďka i hnedka po těhotenství. Prostě.
0: Říkám, proč my jsme nedostali nějaký vznešený jméno, co?
1: No.
0: Jako Jasmin v pohodě, no, ale ten Michal, to je takový dětý prostě, no. Nevím. Vy máte rádi svoje jméno? Cítíme to tam. Disturbed, The Sound of Silence, 8.49. Tak krásný ráno, šampion.

0: Poslední den prázdnin.
1: Poslední srpen je tady dneska.
0: Poslední srpen je tady, tak to zvládněte. Vy, děti, který nás posloucháte, tak užijte si to ještě do syta, protože, a já to nebudu říkat, vy to víte, co vás čeká. Vy to víte, no a my taky na vás čekáme zítra ráno v 6.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: Tak se mějte krásně, zvládněte pondělek.
1: A zítra ráno, ahoj.
0: Papa.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré pondělní dopoledne. A teď i deštivé v těchto chvílích. V Praze se pořádně rozpršelo. Kolony se prodlužují na Černáku a v Štěrboholské spojce. Bouralo se v Průmyslové ulici. V této oblasti nabíráte zpoždění kolem 15 minut. 15 minut hlásíte pak z ulice v Holešovičkách směrem k tunelům a z Kbelské. Pokud jedete od Hloubětí na Barandák do Břízka a dál do Radlické ulice, 15 minut v aktuální koloně. A přerušovanou kolonu jste hlásili z Pražského okruhu na úrovni Jesenice a pak ulici k Barandovu směrem k letišti, opačný směr po pojíždí od sjezdu z D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou v pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Pojmenování stanic budované linky metra D dnes projednají pražští radní. Na programu mají také výběr firmy pro rozšíření základní školy na Šeberově o budovu gymnázia, zadání studie proveditelnosti pro technologické centrum nebo vypsání tendru na provoz sběrných dvorů a další postup ohledně využití bývalé vozovny Orionka. Dětí v mateřinkách ubývá. Ve školním roce 2025-26 jich bylo poprvé od školního roku 2012 méně než 350 tisíc. Jejich počet se snižoval třetím rokem v řadě a souvisí s nižší porodností. Za Český statistický úřad Vendula Gašparová.
7: Tam vidíme, že opravdu v posledních 4 letech ten počet živinarozených dětí klesá. Tím pádem i do budoucna lze očekávat, že počet dětí v mateřských školkách bude klesat.
1: Loni se v Česku narodilo zhruba 77,5 tisíce dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování. Premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovinsku zúčastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čeká ho také jednání se slovinským premiérem Janšou. Fotbalisté Slávie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na svého pražského rivala 5 bodů. Dnešní den zůstane z kraje, čili teď v dopoledních hodinách zatažený, oblačný, k tomu srážky různé intenzity, objevit se mohou i bouřky. Zatím se teploty pohybují kolem 18 stupňů, odpoledne by se mohlo vyjasňovat, maxima pro dnešek kolem 25.

0: vítejte téměř v novém školním roce. Téměř, jo? Až zítra. Dneska máme poslední srpnový den, 31. Nový týden nám začal a nezačal úplně nejlépe. Já nevím, jak se cítíte, my jsme se dneska s Luzkou shodli, že už si dovedeme představit jako lepší začátky týdnu.
1: No, už i byly, bych tak řekla.
0: Teď já jsem teda naštěstí nezmokl, teda bylo to jen tak tak.
1: Ano, já taky ne, teď se to povedlo tentokrát, tak, ano.
0: Ale vy, kteří jste přicházeli do práce třeba o nějakých 20 minut později než my, to znamená zhruba nějakou 8:30, tak si myslím, že jste dneska byli skropeni. No a protože nemáme k tomu dnešku, 31. srpnu, my tady za nás dva, po příliš pozitivních konotací.
1: A vlastně nic moc se k tomu nedá říct, než to, co zazní.
0: Tak přátelé, rozhodli jsme se, že vám zahrajeme píseň, která tak nějak vystihuje ten dnešní den. Jestli to máte podobně, dejte vědět na 777-937-777, jen se podělte, jen si zanadávejte, od toho jsme tady. Na Hit Radio City totiž začínáme týden a dopoledne s písní I Don't Like Mondays. Boomtown Rats.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: My jsme Hit Radio City, přeju vám dobré dopoledne se začátkem nového týdne a vlastně tak trošku se začátkem nového režimu. Pojďme si nalít čistého vína, já jsem dneska do rádia jel hodinu. Normálně jezdím půl. No jo, no tak zase už je to tady, jo. Takové ty fronty na obvyklých místech, které třeba přes prázdniny zase tak úplně nebyly, tak teď už se nám to plní a to si ještě myslím, že ten rozjezd bude pozvolný a že třeba až tak za 14 dní se nám ty ulice v té ranní špičce jako zaplní kompletně a už se nám to bude posouvat. Dokud nevyjedete do 6.30, tak víceméně se všude někde zablokujete, jo. Tak mimochodem děkujeme za zprávy. My jsme dneska vyvolali vlastně ten nový týden s písničkou I Don't Like Mondays. Tady píše Romana, že jí to teda sedlo úplně přesně, protože má prý se začátkem nového týdne úplně stejné pocity, to znamená, že by nejraději ležela někde v posteli a dělala, že okolní svět neexistuje. A do podobné zprávy se vlastně, nebo do podobné nálady se vlastně dostal Vašek, který říká, jo, taky nemám rád pondělí, žádný pondělí, nejenom to dnešní. Tak doufám, že jste na tom o něco lépe, přátelé. Tak

Tohle byly hodiny a do zatažené a zamračené Prahy vám hrajeme samozřejmě jeden velký hit za druhým. No a ten další, ten má samozřejmě svůj původ od Coolia a jeho Gangsta's Paradise. Tam je ten motiv. Takže jestli si říkáte, že jste to někde slyšeli, no jasně. Ella Henderson a Rudimental, mimochodem Ella Henderson patří mezi ty hvězdy showbiznesu, které vlastně nepotřebují sociální sítě. Poslední příspěvek, ať už na jejím TikToku nebo Instagramu, má ještě loňské datum, to znamená tuším někdy listopad 2005, od té doby ani čárka. Takže zřejmě digitální detox, který vypadá to, že bude trvat celý letošní rok, uvidíme jak dál. Ale její spolupráci s Rudimental si dáme za chvíli.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio City, hezky v pondělí dopoledne. Lucas Graham tady u nás. A taky jedna čerstvá zpráva, která dorazila ze Spojených států. Představte si, že tam už se nestane, že byste jako na sociálních sítích trávili třeba celý den, jo? Tam dokonce prý má přijít omezení. 2 hodiny a dost. Víc ani ťuk. Přesně tak. Instagram a Facebook čekají ve Spojených státech celkem výrazné změny, a to pro uživatele mladší 18 let, jo. To se samozřejmě nemusí týkat všech. Nicméně, společnost, která provozuje obě dvě platformy, tak v rámci dohody po soudním sporu přistoupila na limit 2 hodin denně, a to napříč oběma aplikacemi. Prodloužit ho bude možné jenom se souhlasem rodičů. Od půlnoci do 6 do rána mají být aplikace pro teenagery standardně úplně zablokované a během školního dne se omezí také notifikace. Dohoda teda ještě musí získat souhlas soudu a je to docela zajímavá strategie, vlastně celá bych řekl, že je mi i sympatická, tak uvidíme, jestli po testovacím provozu, který proběhne ve Spojených státech, jestli náhodou se to neoblíbí tak, že se to rozšíří celosvětově. Ale tam je teda zásadní problém, že ve Spojených státech to dělají kvůli soudnímu rozhodnutí, jo? Já si myslím, že pokud tady nebude v Evropě nějaký soud, tak si myslím, že asi nic nedonutí. 2 hodiny a dost. Mimochodem píšeme o tom taky na našem Instagramu, tak se tam podívejte, máme tam čerstvé zprávy. Hit Radio City, najdete nás tam velmi jednoduše. Další muzika, která následuje a která vás doprovodí do toho dnešního dopoledne, Coldplay si dáme, We Pray, ale ze všeho nejdřív obrovskou klasiku 90. let. Možná přesně ten song, který si vybavíte, když se řeknou 90. A navíc zazněl v mém oblíbeném filmu s názvem Noc v Roxbury. What is love?

0: We Pray. Tohle jsou Coldplay ve 9:45. Je rádio s vámi a protože víme, co se v Praze šustne a co se chystá, tak rozhodně můžu připomenout, že po vlastně dlouhých 13 letech se do pražské O2 Areny vrací tenis. Tedy samozřejmě Davis Cup. To znamená, že Davis Cup opět na naší v podstatě takové nedobytné tvrzi, protože my máme skvělou bilanci v O2 aréně, jo, tam se neprohrává. A tak v sobotu 18. a, pardon, v pátek 18. a v sobotu 19. září se v Praze utkáme se Spojenými státy americkými, a to o postup mezi 8 nejlepších týmů světa v Davis Cupu. No a budeme tady mít tu nejlepší špičku, jo, Jirka Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Machač, a to všechno bude trénovat Tomáš Berdych, který má z Davis Cupu v O2 aréně jenom ty nejlepší vzpomínky. Takže pozor, pozor, buďte u toho, můžete podpořit náš tenis, protože Davis Cup se vrací do O2 arény 18. a 19. září. Lístky mizí a už jsou právě teď v prodeji. Tak neváhejte. Za pár minut pro vás Jeleni anebo Red Hot Chili Peppers.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hyundai ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jo, jo, my jsme Hit Radio City, na tohle je dopoledne v Praze. Dneska poslední prázdninový den, přátelé. Je to pryč.
1: A že to byl fofr.
0: No ale dvakrát jsme takhle mrkli a najednou dva měsíce v tahu.
1: Je to tak.
0: Tak za pár minut další velké hity Taylor Swift, Ale Farben a tak dále, tak dále. My víme, co se děje v Praze. Lucka obzvlášť to ví, pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne v oblasti kolem Bulovky, ulice v Holešovičkách. Tady popojíždíte v koloně, která se vytvořila kvůli nehodě a silnějšímu provozu také v Povltavské. Zdržení by mohlo být kolem čtvrt hodiny. 15 až 20 minut hlásíte od Černáku po Štěrboholské až na Štěrboholy a popojíždí nadále také Pražský okruh, i když ta kolona už je kratší a zdržení v ní spíše nárazové. Přerušovaná tedy od Jesenice směrem k letišti, pak ještě na úrovni ulice k Barandovu, v opačném směru pouze krátké popojíždění na úrovni Jinočan. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Pražská invalidovna se na 3 roky uzavřela kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Ta vyjde na více než 2 miliardy korun. Co všechno tato výjimečná barokní památka nabídne, až bude hotovo, popíše mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
9: V historické budově vznikne stálá expozice věnovaná založení a fungování invalidovny, stálá expozice Šlechtická sídla ve správě Národního památkového ústavu. Budou tady nové výstavní prostory, multifunkční sál, návštěvnické centrum, kavárna, prostory pro vzdělávání a kulturní akce.
1: Obnova potrvá do roku 2029 a první návštěvníci se do nového prostoru dostanou až v roce 2030. Ústav duševního zdraví v Klecanech u Prahy otevře stacionář pro náctileté. Terapie pomohou s úzkostmi či depresivními stavy. Stane se tak v lednu a péče bude zdarma. Vláda jedná o podobě návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí členy kabinetu seznamuje s úpravami, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Následně ministerstvo financí návrh formálně předloží a zveřejní také plánovaný schodek. U pobřeží severního Kypru havaroval trajekt a na palubě byly 300 lidí. Nehoda se vyžádala nejméně 8 obětí. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a dalších 7 členů posádky. Dnešní den zůstane postupně proměnlivý, vyjasňovat se bude do večera, ještě v dopoledních hodinách se mohou objevit slabé přehánky. Maximální teploty by se dnes měly dostávat na zhruba 25 stupňů.
7: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jo, jo, 2 minutky po 10. pokračujeme. Dobré dopoledne, to pondělí. Doufám, že nálada už se zlepšila za tu poslední 60-minutovku. Některým začínají samozřejmě briefingy, meetingy, windsurfingy a podobné věci. Tak to dneska zvládněte. Já mám pro vás za pár minut náš oblíbený City Quiz. A dnes opět hudební, nebo celý tento týden hudební, ale tentokrát to bude o znalosti textu, jo? Budete to muset doplnit a já věřím, že budete naprosto vědět. Skvělá muzika a velké hity, to je součást každodenního vysílání tady u nás na Hit Radio City. Ale Farben připraven, za pár minut Taylor Swift, anebo taky Lipo s Krištofem.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžik.

jsme, Hit Radio City, tohle Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil, za pár minut taky Jay-Z, Alicia Keys a nebo Calvin Harris. To vám budeme hrát, přátelé, je nejvyšší čas, lehce, 10:45, jdeme na to. Tradičně v tomhle čase totiž mám pro vás připravený City Quiz, což znamená, že vy si můžete jako zkusit, jestli vám to zapaluje a jestli znáte dobře písničky, v tomhle případě písničky od Činasky. Ale to už jako lehce předesílám. Tak co? Mám tady jednu krátkou ukázku, 6-vteřinovou, v ní něco chybí. Jedno slovo, který tam chybí, a mě zajímá, co za slovo to je.

0: Prahu. Let's go.
1: No, zásadní je, že to není úplně zadarmo, když už bych měl jednu z písní od Činasky citovat, protože Činasky jsou na čtyřměsíčním obrovském turné, který ovšem pomalu, ale jistě vrcholí, a to přesně v polovině září v Praze přidaným koncertem. A vy na něm můžete být. Mám pro vás totiž dvě vstupenky právě na 15. září Loděnice, je to úterý večer a doufám, že se tam všichni potkáme. Vy? Úplně jednoduše, stačí jenom, když přijdete na to, jakou část textu jsem z toho vypípal, no, prostě jedno slovíčko. A jestli dobře znáte texty Činasky, tak si myslím, že pro vás je to velmi, ale velmi jednoduchý. A nepište mi, že ta písnička je vedoucí, jo, to víme, to by bylo až moc jednoduchý. Takže kdo ví a chtěl by na koncert 15. září, tak píše právě teď na 777-937-777.
0: Dopolední kvíz Hit Radio City.
1: No jako vždycky, WhatsApp, SMS, hlasovka, jakýkoliv způsob vyberte a dostaňte se za mnou do vysílání, jo? Za chvíli někomu z vás volá.

0: Dneska to nebylo vůbec těžký. Alespoň podle toho, co vypíšete. Luca, Ivča, Martin, Jirka, Zlata. Spousta z vás to prostě dneska zvládla. Takže musím říct, že to bylo celkem jednoduchý. Zdravím určitě taky Pavlínku, která to dneska dala. Zdravím Květu, která nechybovala. Zdravím Simonu, která přesně věděla. Helenku taky. Další Kateřina. Radek věděl moc dobře. Janča, Pavel a tak dál a tak dál a tak dál. Byli vás desítky, byli jste skvělí, takže to dneska zas tak těžký nebylo. Jo a další Kateřina je se mnou na telefonu. Dobrý den, Káťo.
1: Dobrý den, ahoj, zdravím všechny.
0: Jak se máte dneska?
1: Já dobře, i když je pondělí, tak se mám výborně. Hlavně jste mi zavolali nadšenacky, já jsem úplně nadšená. Tak jsem strašně nadšená,
0: je miluju. To je dobře. Tak jaký byly prázdniny mimochodem?
1: No, krátký.
0: Jo, tak to máme stejný. Jsme pravděpodobně
1: zažili. Přesně, myslím, že jsme se hodně ohráli všichni, ale bylo to skvělý.
0: Tak jo, tak pojďme k jádru věci, jo? Pouštěl jsem jednu krátkou ukázku, ve které nám něco chybělo, jo? Pojďme si to připomenout. No a Kačí, teďko nejde na vás, abyste mi řekla, cože jsem to tam vypípal za slovíčko.
1: King, já jsem King.
0: Já jsem King, jo. Naprosto správně a dobrá zpráva pro vás, že do Prahy, do Loděnice na přidaný pražský koncert kapely Činasky v rámci Open Air léta 2026 jdete. A to je skvělý, ne? To je výborný.
1: Hele, já myslím,
0: že to bude jako skvělý vzhledem k tomu, že já s nima jezdím víceméně tak polovinu léta, protože se tam střídáme, tak vím, že ten koncert je fantastický, je skvělej a bude boží. Takže určitě si to užijte, máte dvě vstupenky, koho vezmete sebou, kdo si to zaslouží, takhle?
1: Takhle, zaslouží si to všichni, ale asi mému dceru, protože je má taky moc ráda.
0: Tak my se na vás budeme samozřejmě moc těšit a je to 15. září, zakroužkujte si to do kalendáře, máte dvě vstupenky a moc krát děkujeme.
1: Děkuju moc,
0: tak mějte hezký den, fajn. Díky. Naschle.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, tak si s námi zahrát náš City Quiz, tady bude zase zítra, jo? Tak dobře, poslouchejte.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Daša a Austin a velká klasika od Davida Kollera u nás za chvíli. Posloucháte Hit Radio City, a protože my jsme hrdým partnerem zoologické zahrady v Praze v Troji, tak od nás určitě víte, za celé léto jste měli možnost navštívit tam spoustu jako speciálních akcí, spoustu workshopů, možná netradičních zážitků, třeba i přespání v zoologické zahradě. Ano, dá se to, stačí se podívat na e-shop zoologické zahrady. Ale mám pro vás jeden zásadní termín, a to je 10. září, jo? Protože jestli máte rádi fotografie, máte nějaký jako dobrou zrcadlovku, jak se v tom jako vyžíváte, už jste trošku fajnšmekři a chtěli byste fotit zvířata v zoologické zahradě v Troji, tak pozor, 10. září speciální fotokurs, protože kromě zážitků se zvířaty vlastně si můžete odnést opravdu něco pro ty nadšené fotografy, něco speciálního, co se jako podaří jen tak někomu. Jedinečný fotokurs, vydáte se prozkoumat krásy zoologické zahrady v doprovodu profesionálního fotografa, který je držitelem mnoha cen Czech Press Photo a který spolupracuje s prestižními časopisy, třeba National Geographic. Jo. Je to zážitek, na který se jen tak nezapomíná, a právě mám informaci ze zoologické zahrady, že jsou poslední volná místa na čtvrtek 10. září. Jo. Pak dlouho, dlouho vyprodáno. Takže kdybyste chtěli poslední volná místa, můžete se na to podívat, a to přehledně přímo na e-shopu zoologické zahrady. Tak užijte si to, vy, kteří patříte mezi fotografové fajnšmekry. No a tady už je slibovaný David Koller. Chci zas v tobě spát. A za pár minut taky Milsí u nás na Hit Radio City.

0: Mel C a její First Day of My Life. Tohle je muzika u nás na Hit Radio City. To lehce po 10:45. S tím, jak nám končí prázdniny a začíná školní rok, tak prosím vás, samozřejmě není to jenom plné negativních zpráv, to ne. Mám pro vás i pozitivní zprávy, které se týkají provozu. Plzeňská je po rekonstrukci hotová, jo? Veškerá omezení se po měsících prací vlastně ruší. Takže ta rozsáhlá rekonstrukce Plzeňské ulice už skončila. Bylo to vlastně v pátek večer, kdy technická správa komunikací tam začala odstraňovat dopravní značení. No a nejpozději právě se sobotním ránem potom výjezd autobusů, tam byl provoz obnoven úplně plně. No? To znamená, jestli jste byli zvyklí o prázdninách Plzeňskou objíždět, protože se vám tam nechtělo čekat, logicky, tak teď už můžete. Je to tam opravené. Můžete se projet. Klidně to dneska vyzkoušet. Za pár minut Hunter X a nebo taky Black Eyed Peas.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough a my jsme Hit Radio City. Přátelé, tak jo, 11. za chvíli, stále hezké dopoledne, čekají nás Linkin Park nebo taky Maroon 5, to budeme hrát za pár minut. No a Lucka má dokonalý přehled o tom, co se děje v Praze. Pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Pražský okruh na úrovni Jesenice a pak na úrovni ulice k Barandovu, tady počítejte z více auty, pokud jedete k letišti, zdržení by mělo být spíše nárazové nebo do 5 minut. Po pojíždění kolem 10 minut hlásíte od Černáku a pak v Kbelské, pokud vyjíždíte směrem na D8, tady došlo k dopravní nehodě a ta vás teď aktuálně brzdí a popojíždíte v koloně. Štěrbolská spojka pak dál do centra nebo respektive na Záběhlice, tady se zdržíte kolem 5 až 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Chce ho získat v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba má začít o rok později. Odhadované náklady na tuto unikátní stavbu, která promění zanedbané území kolem stanice metra Vltavská, se pohybují kolem 12 miliard korun. Barbora Macková skončí ke 2. září jako hlavní hygienička a vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Rezignovala na vlastní žádost. Dál zůstává ředitelkou Státního zdravotního ústavu. Od června 2024 byly obě funkce po rozhodnutí vlády spojené. Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera na americké, informují o tom tamní média. Desítky druhů kudlanek ukazuje exkluzivní výstava, kterou o víkendu slavnostně otevřeli v pražské zoo. Doplní mě mluvčí zahrady Filip Mašek.
6: Na 30 druhů těchto fascinujících tvorů potěší návštěvníky. Vlajkovým druhem této výstavy bude kudlanka nábožná, jediný původní český druh kudlanky, ale zaujmou také exotické kudlanky, které svým zezřením připomínají třeba květy orchidejí, suché listy nebo dokonce Darth Vadera z Hvězdných válek.
1: Výstava bude k vidění v Zoo Praha do konce září a doplním, že ještě dnes můžeme vyrazit a využít zvýhodněné prázdninové vstupné po 17. hodině za stovku. Postupně ubývání mraku odpoledne by mělo pršet už jen ojedinělé na večer, dokonce skoro jasná obloha, teploty kolem 25 stupňů.
5: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak je třeba říct, že na to, jak to v 9 hodin vypadalo nad Prahou, takže asi začíná konec světa, tak teď už je to tam normální, už se nám to roztohralo, ta oblačnost, jako není tady nic, čeho bych se bál, teda venku.
1: A ty jsi se bál ráno, já jsem si to všimla.
0: Já jsem se bál hodně, no.
1: No, protože najednou nastal Mordor, ano, bylo to velmi nepříjemné, pravda.
0: Takhle vcházíte do práce a říkáte si, no tak asi bude pršet, a než vyjedete do 5. patra, tak se to změní na noc, jo. Jsem si říkal, jsem tu správně vůbec? No nic, přátelé, tak poslední třetina dnešního dopoledne, a taky poslední srpnový den, než nám začne odstartuje to září. Víte, co uděláme? Je pondělí, to znamená, že vás vezmu do ulic. Podíváme se přímo do centra Prahy na jednu ulici, kterou asi dobře známe, ale dost možná nevíte, proč se jmenuje tak, jak se jmenuje. No jo, další díl pražského uličníka vás čeká už za pár minut, tak nezapomeňte poslouchat a mezi tím přidávám velké hity. Linkin Park, anebo Samfeld a Jonas Blue. To všechno už za chvíli. Dobré dopoledne, Praho. Tady je Hit Radio City.

dopoledne na Hit Radio City. Dvakrát v týdnu, to znamená, že se podíváme do ulic, které normálně míjíte, chodíte do nich, možná v nich i pracujete, ale vlastně nevíte, proč se jmenují tak, jak se jmenují. A od toho je tu pražský uličník. Já mám dvakrát v týdnu, vždycky v pondělí a ve čtvrtek, vysvětluji, proč se ulice jmenují podle toho, jaký dostali název, jo? Kde to vlastně vzniklo, přátelé. A dneska vyrážíme na bojiště. A tentokrát ten název berte opravdu doslova. Jsme na Novém Městě, hned vedle IPáku, a to v krátké ulici mezi Sokolskou a ke Karlovu. Jo? Tu ulici dneska projdete za 2 minuty. Jmenuje se A bojišti. No a 27. ledna roku 1179 by to pravděpodobně, to prochození té ulice, trvalo trošku déle, jo. Právě někde tam se totiž odehrála krvavá bitva mezi 2 přemyslovci. Na jedné straně český kníže Soběslav II. A na druhé straně jeho bratranec Bedřich. A hrálo se o celkem pěknou cenu, ano, o vládu nad českými zeměmi. A pozor, na bojišti se odehrála vlastně odveta, protože pouhé 4 dny předtím Soběslav Bedřicha porazil u Loděnice, jo. Bedřich ale získal posily moravského knížete a vrátil se před Prahu. No, zpočátku opět vítězil Soběslav, nicméně potom dorazili ty moravské oddíly a všechno se vlastně otočilo. Soběslavovo vojsko začalo prchat a vítězové ho údajně pronásledovali až někam na dnešní Prosek. Takže Bedřich vyhrál a získal český knížecí stolec. A přesně tam se to odehrálo. V ulici Na bojišti v Praze, v centru. No ale ten příběh je daleko zajímavější a pestřejší. A my si ho budeme odhalovat postupně, už za chvíli. Dneska jsme v pražském uličníkovi na ulici Na bojišti a podrobnosti vám přidám zase za chvíli. Tady jsou Maroon 5.

A hrajeme vám Imagine Dragons, přidáme Alexandru Burke anebo Enrique Iglesiase. Za pár minutek, teď ale pokračujeme v našem příběhu, jsme v ulici na bojišti a pražský uličník vám vysvětluje, proč se to tam jmenuje tak, jak se to jmenuje. Takže ano, už jsme zjistili, že na bojišti se konal vlastně souboj o český trůn a Bedřich tam tu bitvu vyhrál. Jeho manželka Alžběta Uherská se tehdy rozhodla to vítězství připomenout a nechala přímo na místě bojiště postavit románský kostel svatého Jana Evangelisty. Jestli ho tam hledáte, dneska už tam není. Jeho základy archeologové skutečně objevili, a to v roce 1929, no a další části potom odkryli v 80. letech. Ale ještě lepší je historie názvu samotné ulice. Celé oblasti, kde je vlastně ta ulice na bojišti, tak se kdysi říkali Větrov nebo Větrník, protože jsme na jednom

0: Can You Hear Me, tohle je Enrique Iglesias. Za pár minut přidáme Mirai, anebo David Guetta. Uslyšíte u nás na Hit Radio City. A my pojďme dokončit ten náš příběh, který jsme začali. Ulice na bojišti, jo? Pražský uličník vám vysvětluje, proč se to vlastně jmenuje na bojišti. Takže už víme, že se tam odehrála poměrně zásadní bitva o český trůn, jo? Ale jak to tam vlastně vypadá dneska? No, na závěr toho našeho dnešního povídání musíme ke kalichu. Zní to zvláštně, ale jako určitou spojitost to má, jo? V ulici na bojišti je totiž hospoda u kalichu. A je to slavný hostinec, který má adresu na bojišti 12. A tenhle hostinec proslavil Jaroslav Hašek v Osudech dobrého vojáka Švejka. Právě v téhle hospodě se totiž měli Švejk se Sapérem Vodičkou po válce sejít, jo. Pravda, není vůbec jasný, jestli slavný Jaroslav Hašek u kalicha skutečně pravidelně vysedával, jo. To se tak nějak nedochovalo, ale prostě tahle hospoda je jako zásadní, jo. Stále funguje. Pořád tam můžete dorazit, má 4 hvězdičky na Google, koukal jsem se na to, hodnocení třeba typu krásné prostory, pivo skvěle načepované a chutné a čišník milý, takže asi můžeme relativně doporučit, jo. Takže má to 2 roviny, bojiště a taky hospoda a vlastně já přidám ještě 3. rovinu, protože předpokládám, že jste tam někdy byli platit pokutu, no jo. Protože v ulici na bojišti je i centrální dispečink dopravního podniku, taková ta obrovská budova, která se stavěla v 70. letech. Jsou tam dispečerské úzly pro metro, tramvaje, autobusy, ale hlavně jako kdysi dávno jsme tam na přepážku chodili platit pokuty. Byl jsem tam, no, hodněkrát. Tak tohle je pražský uličník a ulice na bojišti. Doufám, že jste se něco dozvěděli. Další pokračování našeho pražského uličníka tady bude zase ve čtvrtek, tak dobře poslouchejte.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý. Natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Náš David se o víkendu oženil. Tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
3: No, tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
4: plakal
3: už jsi. No. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani se nemohl vyslovit.
2: Počkej, vzali jste se teda, říct to ano nakonec, nebo jak?
3: No asi čtyřikrát během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
2: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
3: No tak jako ten samotný obřad, když prostě si tě zeptají...
4: Obřad to byl teda bizár.
3: Když se tě prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

David Guetta, Teddy Swims, Tone Senai a jejich spolupráce na hitu Gun Gun Gun. Tohle je opravdu velká pecka, kterou vám velmi rádi hrajeme u nás na Hit Radio. A byl bych hřích vám nepřipomenout, že i dneska po 18. hodině vás čeká zase náš hudební speciál, to jest Hit Radio Classic. Tedy ty největší hity 80., 90. a taky let milénia. A já vás tentokrát vezmu za písní, kterou možná neznáte, možná si na ní vzpomenete až po chvíli, z roku 1998, protože The Verve nejsou jenom Bittersweet Symphony, jo, to je třeba říct, mají za sebou několik úspěšných desek, mají za sebou několik úspěšných singlů, zejména teda ve Spojeném království to vlastně vždycky bodovali. Na druhou stranu, zrovna tahle píseň byla v UK jako single v podstatě vyřazena z hitparády, jo? Byla lehce kontroverzní. Sonnet a The Verve, to je velká vzpomínka na konec nebo na druhou polovinu 90. let, kterou vám právě teď připomenu. A další hity z téhle éry hrajeme zase večer po 18. hodině.

0: Abrakadabram, jedna Lady Gaga. No a ode mě vlastně úplně všechno, jenom pápa a šáteček, užijte ten dnešní den, jak to zvládněte, buďte úplně v pohodě, doufám, že to pondělí tolik nebolí, jo, zítra to bude horší, začátek školního roku a tak, ale budeme u toho samozřejmě s vámi. Ode mě nejenom pozdravy, ale taky ještě Xindl X a dovolená pro ty, kteří ještě míří na dovolenou. No a samozřejmě ve 12 naše srdcovky, kde vám třeba budeme hrát Miku, jo, tak vydržte s námi a dobré odpoledne.
1: Vezeme ti prachy, ale pozor, zazvoníme jenom jednou. Brzy na Hit Rádiu. Prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony vás brzdí v okolí Černáku a na Štěrboholské směrem do centra. Kratší kolona se táhne také k Belskou na výjezdu z metropole a s přerušovaným zdržením počítejte na úrovni Jesenice na Pražském okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urbanče.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce má být 389 miliard korun. Oznámila to pojednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Znamenalo by to druhý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Letos má být 310 miliard korun. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat do sněmovny do konce září. Podvodníci znovu útočí na peníze Čechů. Tentokrát rozesílají falešné SMSky, ve kterých upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění a požadují jeho okamžité zaplacení. Co si máme pohlídat, a poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Varující by měla být už sama naléhavost textu, kterou se tyto podvody vyznačují. Podvodníci zneužívají hektického období konce prázdnin s vidinou, že lidé nebudou správě věnovat tolik pozornosti a peníze raději pošlou.
2: Cílem kyberšmejdů je získat platby a získat přístup k bankovním účtům. Ústav duševního zdraví v Klecanech otvírá stacionář pro náctileté. Terapie pomohou s úzkostmi či depresivními stavy. Stane se tak v lednu a péče má být zdarma. Teď se ještě podíváme k nám. Doprava v ulici K Prádelně bude od zítřka komplikovanější. Dělníci zbourají stávající most přes Botyč a postaví nový. Ulice bude po celou dobu úplně uzavřená. Součástí prací bude také úprava koryta Botyče v prostoru pod mostem. Při povodních tudy pak proteče více vody. Práce potrvají do 15. prosince letošního roku.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: V průběhu dnešního odpoledne postupně ubývání mraků, obloha by mohla být na večer pak polojasná, skoro jasná. Odpolední teploty kolem 25 stupňů a vítr mírný.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických srdcovek. Čeká nás Scarlett, taky Petr Nač, Nelly a Kelly Rowland, Katy Dennis, no ale teď už. Je tady song slavného britského zpěváka jménem Mika. Ten song se jmenuje Grace Kelly. Určitě ho dobře znáte. Mimochodem, co se mi na tom extrémně líbí, je, že tenhle song byl jeho reakcí na odmítnutí ze strany nahrávací společnosti. Oni se ho totiž snažili změnit a on si říkal, jako proč? No, a tak nahrál tuhle srdcovku.
0: Hit Radio City.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

je skvělej tak, jak je. Mika a Grace Kelly, první dnešní srdcovka na Hit Radio. No a jedeme dál. Prosím vás, čeká nás song, který nás vrátí do roku 91, jo. Kathy Dennis, britská zpěvačka a textařka, fantastický song Touch Me All Night Long. Co je na tom extrémně skvělý, je to, že Kathy Dennis tenhle song osobně zaspívala v roce 93 v seriálu Beverly Hills 920, konkrétně v epizodě A Night to Remember ze třetí série. Takže ano, tohle vás nejenom vrátí do roku 91, ale taky do roku 93, konkrétně do Beverly Hills 920. Další dnešní srdcovka, to je Kathy Dennis, Touch Me All Night Long.

0: Naprosto legendární záležitost Nelly a Kelly Rowland a jejich dilema v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song z roku 2002 není legendární jenom protože je skvělej, ale protože právě v tomhle songu tehdy, v tom klipu, Kelly Rowland píše Nellymu hrozně vzteklou SMSku prostě, jo, akorát jí píše do Excelu. A on jí neodpoví, logicky, takže ona prostě zaklepne ten telefon, zahodí ho a na tom stojí, že jo, celý to drama. Tak mimochodem konfrontovali jí s tím o 17 let později, kdy v show Jamesa Cordena se smíchem přiznala, že tehdy vůbec netušila, co to Excel vlastně je, a na place to prostě nikdo neřešil. Takže ano, díky tomu máme tenhle legendární videoklip. Takový o dost lehčí videoklip je teď před námi, respektive i ten song je mnohem optimističtější, veselější. Je to v podstatě jeden z největších a nejpozitivnějších singlů slovenského zpěváka Petra Nadě. A je to song Láska je tu s vámi. Song z roku 1986. Mimochodem jenom rok předtím Petr Naď vyfoukl zlatýho slavíka Karlu Gottovi, páč. To u nás byla doslova mánie, jo. No a asi víme proč. Takže dámy a pánové, další dnešní srdcovka. Petr Naď, Láska je tu s vámi.

0: Rok 95, Scarlett a Independent Love Song v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, to byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tohle je typický One Hit Wonder. Jeden song, neuvěřitelný úspěch, na který už se ale nepodařilo bohužel navázat a následně se kapela rozpadla. Může se stát. Mě zajímá teď ale, jaká je vaše srdcovka. Ať už je to One Hit Wonder nebo nějaká ta stálice na tom hudebním nebi, dejte vědět. Jaký song je pro vás srdcovka a hlavně proč? To je na tom totiž to nejdůležitější. Ať už je to song, co nám prostě jenom tak zvedne náladu, nebo je to song, co nás donutí se zvednout, i když se nám fakt strašně nechce. No a nebo tematicky s dneškem, že jo? Třeba je to song, co nám pomáhá přežít pondělí. Napište, jaký je ten váš. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. Do té doby s námi Michal Šulta a Rehab nebo Robin Schulz.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: Waterfall a Michael Schulte, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas na vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Tomáše a hele, bude to trochu dojemný, jo, ale my to zvládneme. My to zvládneme, pojďme se při pondělku dojmout. Proč vlastně ne, že jo, lepší než pátek večer. Prosím vás, Tomáš píše. Ahoj, když si řekla Scarlett, tak mě hned vyběhla vzpomínka na Nazaret a letní lásku z mládí. Takže Nazaret, Love Hurts. Pro všechny, kterým to teď končí. Já doufám, že vaše letní láska vydrží. Jo, už víme, že to jde. Že to občas prostě klapne. Tak držím pěsti a dámy a pánové. Naprosto legendární song. Vaše srdcovka pro dnešní den. Nazaret a Love Hurts.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát, posloucháte Hit Radio. Skvělej song mimochodem. No a co hlavně, dámy a pánové, poslední den prázdnin, je to oficiální. Připomínáme to, že musím zavolat svým sourozencům a vysmát se jim. Vůbec se to nebojte udělat. Taky my jsme si tu minulý týden shodli, že rodiče se nemusí stydět za to, že mají radost, že začíná škola. Ano, a pokud vám to děti dávali sežrat, stejně třeba tak jako mě, moji sourozenci, celý ty dva měsíce, jo, jen si to dneska užijte. Držím pěsti při zítřejším vstávání, víme, jak to většinou vypadá, tak zvládněte to, dejte si ráno hodně kávy, budete to potřebovat. No a my u toho samozřejmě budeme s vámi i s těmi nejlepšími hity. Dneska přeju co nejmíň předškolního stresu, k tomu Sia, Kamarád nebo Nico Santos.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Pitbull a Kesha nebo Temper City, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kbelská ulice, pokud jedete od Černáku, počítejte s 5 až 7 minutami. Aktuálně popojíždíte také Pražským okruhem kvůli pracím na silnici na úrovni Jesenice a ulice k Barandovu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Plot.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 24. kilometru dálnice D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. O nadcházejícím víkendu dělníci převedou dopravu na jeho už opravenou polovinu. A co dalšího chystají, to popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
7: Následně začneme rekonstruovat druhou polovinu mostovky směrem na Brno. Dopravu zachováme jako dosud, tedy v režimu 2 plus 2, tedy dva jízdní pruhy pro každý směr, ovšem se sníženou rychlostí 80.
1: Celý most by měl být hotový v červenci příštího roku. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest. Zaplatit má 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová vinu odmítá. Úvod nového týdne přinese většinou zataženou oblohu s občasným deštěm, místy i zabouří. Obloha se bude ale postupně protrhávat a slunečné počasí doprovodí příjemné na jihu Moravy i letní teploty. Bude docela větrno, foukat má silnější nárazový vítr od severozápadu. Teď ještě pohled k nám. Většina přírodních koupališť v Praze má čistou vodu, ale třeba na Šeberáku dál platí zákaz koupání. Motolský rybník a koupaliště Čbán mají silně znečištěnou vodu, kdy mohou lidem po koupání hrozit zdravotní potíže. Branická pláž na Vltavě má vodu na druhém nejlepším stupni, kdy je voda na pohled mírně znečištěná, ale riziko při koupání nehrozí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V průběhu odpoledne se ještě může objevit slabá přeháňka, jinak čekáme většinou jasno, polojasno, postupně tedy ubývání mraku, teploty kolem 25 a vítr pouze mírný.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Čeká nás teď společně krátká ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, tentokrát s psycholožkou a sexuoložkou Laurou Janáčkovou. Nenechte si to ujít, teď Eva Max.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí psycholožka, sexuoložka a také autorka knih o vztazích a sexualitě. Laura Janáčková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Založila Institut partnerských vztahů a působí jako prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie. Veřejnost jí zná především díky tématům sexu a partnerských vztahů, ovšem věnuje se dlouhodobě i onkologickým pacientům. Vedla kurzy pro potvory, kde ženy učila, jak se jimi stát. Mě ty potvory, ty kurzy pro potvory, ty asi zaujaly kde koho. Je to tak, že opravdu, že když to hodně zjednodušíme, tak muži chtějí potvory a ty potvory, těm stačí být atraktivní a může chválit?
1: No určitě to nestačí. Je to hrozně málo. Protože když se vychází, kdo vlastně je potvora, tak muži si někdy představí, že potvora je ta zlá, ale to je mrcha, to je rozdíl. Potvora, jako když je v podstatě, muži, když někde jdou, tak řeknou o ženě, to je ale kus, nebo si to myslí. A to je krásná, úspěšná a sebevědomá. A ta potvora v podstatě je to, že si umí hrát s mužem, ale tak, aby nedělala z něj nikoho hlupáka, ale zároveň, aby to byla vzájemná hra, rovnocenná a byla v ní úcta, respekt. Takže čím jiným to začne, než sebevědomím. Takže každá žena by měla být dostatečně sebevědomá, aby byla sebevědomá, tak atraktivita ženy v tom hraje určitou roli. A pak samozřejmě empatie, tolerance, to jsou ty vlastnosti, které by měla mít. A to pak je snažší všechno.
0: A takové to ženy, takový to typ žen chtějí mít potom muže doma za manželky? Nebo?
1: Ne, víte co, muži by spíš chtěli, říkají, že chtějí hodné holky za manželky. Ale ty, když pak mají, tak jsou jim nevěrné zprávy s těma potvůrkama, protože to je zábava, ta energie a to, když někoho můžou dobývat, protože tisíce let tam jsou pořád ty lovci vevnitř a snaží se dobývat ty ženy. A když mají tu kořist lehkou, tak je to přestane bavit.

0: Naším hostem je specialistka na partnerské vztahy Laura Janáčková. Já bych začala tím, že bychom si zhodnotili nejprve stav českých ložnic, jak se to vyvíjí, tak kdybyste to měla nějakým způsobem ohodnotit, co se změnilo, jaké jsou trendy.
1: Stav českých ložnic, já doufám, že je dobrý, nebo alespoň stagnující, jak to bylo vždycky dřív. Možná trošku víc stresu, takže není tam ta častost taková, jako bývala. Možná také teď s tím, že máme celou řadu možností v rámci sítí, tak nám tam přibylo celá řada i dalších problémů a očekávání, které ne vždycky v tom reálném životě, v dlouhodobém vztahu se je možné naplnit. No a určitě stav českých ložnic u mladé generace, tak tam vidíme velký problém, protože právě u mladé generace, která má ty možnosti v rámci toho seznámení poměrně velké, největší, protože v rámci různých seznamovacích internetových aktivit může, má přístup k mnoha partnerům, ale ve skutečnosti se cítí nejvíc sama, protože má největší problémy v tom reálném životě seznámit se, ženy by se rády vdaly, i muži by se rádi třeba oženili, ale nemají toho vhodného partnera, takže začnou říkat, že vlastně muži nebo ženy neexistují, ty vhodní, vlastně potom odcházejí s tím, že ani se nechtějí vdávat, že chtějí nějakým způsobem fungovat, začínají se sdružovat zvlášť kluci, zvlášť holky, nedávno jsem zrovna měla takový příklad v ordinaci, kdy kluk přišel a říkal, že má velký problém se seznámit. Jsem říkal, dítě, to je jednoduchý, tak když se vám líbí ve škole ta holka, tak normálně někam pozvete. On přišel a říkal, to nejde, já jsem jí pozvala, jí kamarádka řekla, nikam nepůjde. Takže vlastně ten problém přetrvává a přestože teď vidíme, že seznamování na tom internetu je nejčastější formou seznámení, tak stále to není tak, že by to vedlo k nějakým trvalejším vztahům a vztahům, kteří si lidé přejí.

0: ty mobilní telefony, jak máte, máte zásadně pravdu, protože ty úplně ovlivňují ty vztahy, vlastně ukazují tam neúctu, ruší blízkost, ruší vzájemnost, protože když se na to podíváme teď, tak nejen u mladých v rámci seznamování, dva lidi se seznamují, jsou spolu v restauraci nebo jsou spolu někde na lavice a každý z nich jsou spolu, ale každý z nich je na mobilu a pracuje si na mobilu. I když jsem tohleto vytýkala svému synovi, tak můj syn mi říkal, že si psali mezi sebou. Tak je otázka to, s kým si teda píšu, co tam dělají. Ale obecně, když se díváte na to, tak i v restauraci vlastně při jídle tam lidi pořád místo, aby si povídali, aby tam vznikaly ty vazby, tak najednou jsou pořád na těch mobilech. Mobily se dostávají do postelí. Tam ty výzkumy ukazují, že čím dál častěji je mobil v posteli i při intimních nebo v blízkosti posteli, při intimních chvilkách. Takže mobil určitě neprospívá vztahům. A pak jsou to lži, které jako v tom běžném životě také neprospívají. A to ještě pak ty lži, které, víte co, ono, každý člověk si myslí, že pozná lež, ne vždycky ji pozná, ale pak když ji pozná, tak už to opravdu bolí, protože to už většinou zasáhne v těchto těch věcech právě tu důvěru a to, co ten člověk považuje za nejdůležitější v rámci intimity, a i vztahové, a i tělesné intimity. A to narušení potom boří ty vztahy.
1: Tože rada závěrem zní...
0: Že láska existuje, ale...
1: Odkládat mobily, nelhat si, mít sex,
0: líbat se. Je fajn, aby existovala i mimo mobil. A věřme tomu, že i mladá generace to dokáže, aby byla i mimo mobil.
1: Moc vám děkuju, že jste přišla do našeho podcastu a budu se těšit třeba někdy příště na viděnou,
0: na slyšenou. Tak já se budu těšit taky, nashledanou.
1: A díky i vám, že jste nás poslouchali, díky i těm, kteří se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Nashledanou.
2: Celý podcast Na jedné vlně s Bárou Děvišovou, konkrétně s Laurou Janáčkovou, najdete už teď na YouTube jako podcast Na jedné vlně s Bárou Děvišovou. Doporučuji poslechnout, podívat se, protože tohle je pro nás všechny dost zásadní. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Lost Frequencies nebo Shakira.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Los Frequencies a The Feeling v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A člověk nikdy neví, na co narazí, jo? Já třeba tady třeba projíždím, že jo, různé novinky a tak. A výborný, výborný článek, jo? Titulek má úplně perfektní. Prosím vás, cituji. Kozy daleko víc přitahuje úsměv než zamračená tvář. Ano, je to tak. Jo, žádný pokusy o laciný vtípky nebo pubertální pointy, neblázněte, ne, vůbec ne, takhle při pondělku, ale jinak jo, teď to dává smysl, kdo by to takhle neměl, prostě jednoduchý úsměv dokáže naprostý zázraky, tak i přesto, že je pondělí, tak se usmějte a třeba budou i kozy. Zvířátka, prosím vás, samozřejmě myslím, já si fakt puberta. Další hity k tomu, za chvilku Rose a Bruno Mars, teď jsou tady Coldplay.

0: Rosé a Bruno Mars v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A taky vám přijde, že co se týče třeba kočárků pro děti, tak už je to takový trošičku šílený, že jako to musí být ten nejnovější, nejvíc luxusní, nejvíc značkovej. A často si říkáte, co, to je lepší než moje auto. Tak prosím vás, je to pravda. Nebo teda může být, jo. Jenom my si znáte značku Lamborghini. Asi jo, jo, předpokládám, takový ty luxusní auta, drahý, je to jako blázen. Třeba do Prahy úplně výborný auto, pač samozřejmě přes všechny ty retardery se to vyplatí, každopádně. Ono obecně do Česka na ty naše rozbitý silnice, to musí být pohodička. Prosím vás, Lamborghini představilo kočárek. Kočárek pro děti. Jo. Má to teda opravdu luxusní materiály, použitý v podstatě, jako se používají právě v těch autech, jo, odpružený kolečka, neskutečný, je tam i ten zlatý bík na tom, fakt je to jako krásný, asi. Stojí to, prosím vás, necelých 5000 dolarů, jenom 4999 dolarů, což je 104 tisíc korun. No, a představte si, že si to někdo koupí. Jo, aspoň se těm lidem můžeme smát, jo. Když už na to nemáme, tak se jim můžeme aspoň smát. Pač, tohle je fakt blbost. Další hity, to rozhodně blbost není. Ed Sheeran, taky Linkin Park nebo Škvoři. Už za chvilku.
1: Dřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Avicii nebo Lady Gaga, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kratší kolony hlásíte na Pražském okruhu na úrovni Jesenice směrem k letišti a popojíždět budete také Štěrboholskou spojkou na úrovni Štěrbohol. Kratší kolony se tvoří v okolí Letenského tunelu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Studenti s malými dětmi budou mít nárok na novou dávku. Aby nemuseli školu přerušit nebo vzdát, pomůže jim nová dávka zvaná hlídačkovné. Částka bezmála 7,5 tisíce korun měsíčně není závislá na příjmu rodiny. Fungovat bude od 1. září a vyplácet jí má úřad práce. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
11: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
1: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Česká televize nabídne nová dobrodružství známých pohádkových hrdinů Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence. Večerníček s novými příběhy nasadí od dnešního večera, píšou to Novinky.cz. Ferda Mravenec a jeho souputník Brouk Pytlík, rodák z biografu, který všechno zná a všemu rozumí, budou v novém animovaném seriálu mluvit hlasy Jaroslava Plesla a Josefa Cardy. Teď se ještě podíváme k nám. Dopravní podnik dokončil několik let trvající rekonstrukci stropní desky ve stanici metra Florence. Pokračovat mají ještě práce na modernizaci podchodu, takže do prosince zůstanou uzavřeny dva vstupy do metra. Od zítřka bude znovu průjezdná také ulice Keštvanici, a to v úseku mezi křižovatkami ze Sokolovskou a Křižíkovou ulicí.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V průběhu odpoledne postupně ubývání mraku na oblačno, polojasno. Na večer se ukáže sluníčko, teploty kolem 25 stupňů, vítr by měl foukat slabý proměnlivý.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 2. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, pravda nebo bullshit, teď už je tu Avicii.

Avicii a The Nights, posloucháte Hit Radio. A je čas, dámy a pánové, zajímá mě, je tohle podle vás pravda nebo bullshit? Dumáte, jestli pořídit dítěti před startem školy mobil? Protože my víme, jak to mají Češi, jo? Víc než polovina dětí dostane telefon už v první nebo ve druhé třídě, aby je měli rodiče pod kontrolou. To už za mě dává docela smysl v dnešní době, že to má GPSku, takže non-stop vidíte, kde to dítě je. No a oni se aspoň mají důvod se do školy těšit. Pač, takový to počáteční nadšení jinak přejde po prvním dni, že jo. Já se přiznám, já jsem dostala telefon ve třetí třídě, Drahnělec zpátky, a to protože jsem začala jezdit do jiného města. Pravdou zůstává, že ten den, kdy jsem si zapomněla peníze na autobus, jsem si taky zapomněla nabít mobil, jo. Ale to bylo tehdy, že jo, s těma, to jsme ještě nebyli moc na to zvyklí. Dnešní děti už jsou na tom úplně jinak. Takže mě zajímá, je podle vás správně? Je to pravda, je to dobrý, aby měli prvňáčci už mobil a byli díky tomu zároveň pod kontrolou, nebo je to příliš brzy? Co si o tom myslíte? Napište mi 777-937-777, pošlete hlasovku, jsem moc zvědavá, jestli se u tohohle pohádáme, anebo zase budeme na jedný vlně, no uvidíme. Napište mi, jaký na to máte názor a já k tomu posílám další hity, tohle je Lady Gaga.

Ray Dalton a Blood Running, posloucháte Hit Radio. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli má smysl dávat dětem už třeba v první třídě telefon, mít je tak samozřejmě pod kontrolou, ale zároveň už mají mobil, že jo? Takže, ano nebo ne, pravda nebo bullshit, Jana píše, za mě ne, pokud nechodí samo do a ze školy, tak nepotřebuje. Syn ho dostal až v pátý třídě, teď je mu 17 a žádnou újmu nemá. To jsme rádi, že to přežil samozřejmě, jo, ten trest. Ale jinak, jako za mě to dává smysl, jo, pokud tam nejsou takový přesuny, tak proč, jo? Martin třeba píše, ahoj, naše prvňačka dostala chytrý hodinky, přijde nám to lepší než mobil a i tak víme, kdy a kde je. To je dobrý. To si myslím, že tohle je velmi jako chytrý v dnešní době, kdy máme ty možnosti, že jo. Martina třeba píše, ahoj, my jsme nad tím přemýšleli dlouho a nakonec telefon dostal do druhé třídy, protože se už přesouval sám, tak aby nám když tak mohl zavolat. No a to je ono. Já si myslím, že tam ve chvíli, kdy to dítko tak jakoby vypouštíte, jo, tak tam už to asi má smysl. Pište dál 777-937-777. Telefony prvňáčkům ano či ne? Další hity k tomu, za chvilku s námi Pretenders a tohle, to je Cheryl. Jdem na to!

To jsou Pretenders, kteří dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A řešíme tady telefony pro prvňáčky. Ano nebo ne? Pravda nebo bullshit? Ale tak z toho, co píšete, vlastně dává smysl. Prostě pokud se dítě někam přesouvá samo, tak ano. Jo, jasně, vy máte trošku menší starost, že jo, pokud to dítě ten telefon cestou samozřejmě nestratí nebo ho nemá vybitej, ale jinak je to super a spousta z vás ty telefony nahrazuje chytrými hodinkami, které mají prostě GPSku a zároveň to není takový rozptýlení jako samotný telefon. Za mě vlastně super věc, uzavřela bych to tady jednou anonymní SMS-kou. Určitě ano. Jak by k tomu totiž přišel 6letý prvňáček, když kolem něj jede kočárek a v něm drží mobil 2letý prcek? No, taky pravda, že jo? Hele, hlavně, ať jste vy spokojení a ať jsou vaše děti v pohodě. Další hity do uší, za chvilku s námi Imagine Dragons nebo Offenbach.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Náš David se o víkendu oženil. Tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
3: No, tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
4: Plakal.
3: Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
2: Počkej, a vzali jste se teda, říct to ano nakonec, nebo jak?
3: No asi čtyřikrát během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
2: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
3: No tak jako ten samotný obřad, když prostě si tě zeptají...
4: Obřad to byl teda bizár.
3: Když se tě prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9

Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Máme půl třetí, hezké odpoledne, předpokládám, že jste v práci. Vy, co jste v práci, tak nebojte, no, tak pondělky bývají nejhorší, pak už je to pohodička, že jo. A hlavně vždycky se máte na co těšit, jo, a už za 3,5 hodiny nám odstartuje další Hit Radio Classic, což znamená putování časem a prostorem, a to s pomocí hudby, ano, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska večer to bude pecka za peckou. Schválně, když jste naposledy slyšeli Boyzone, no dneska večer je uslyšíte. Zastavit se chtěl, taky byli Joel, a přece mu neřekneme ne, že jo, to je jasný. No, abyste se na to patřičně navnadili, dámy a pánové, tak teď jedna z nejlegendárnějších skladeb vůbec. Tohle jsou Queenie a The Show Must Go On. Tak jdem na to.

0: Alex Warren na Hitrádiu, krásné odpoledne všem. Za chvilku 3 hodiny, já se pro zatím loučím, slyšíme se ještě večer u Hitrádia Klasik, určitě si to nenechte uhýt, bude to skvělý. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to rádio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to.
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to. Bude vás škrabat v krku, ale už ji budete mít jako nový. Poslouchejte.
1: Hit Radio City.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích nám hlásíte kolony na sjezdu z Cínovecké, tady se zdržíte kvůli nehodě směrem na Hloubětín a do Průmyslové ulice, zdržení je kolem čtvrt hodiny. Po pojíždě to budete také Štěrboholskou spojkou, na úrovni Štěrbohol platí to pro oba směry, no a zdržení narůstá v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
3: Když život prudce zastaví,
4: zase jsem ji našel.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Už zítra ráno nás čeká výrazně rušnější provoz. Děti se po prázdninách vrátí do školy a ty, které dojíždějí, by si měly před cestou zkontrolovat případná omezení na trase a vyrazit s dostatečným předstihem. Jak bude vypadat cesta do Prahy, nastíní mluvčí Ropidu Filip Drápal.
4: Očekáváme kvůli zvýšené intenzitě dopravy zpožďování autobusových linek, zejména na hlavních příjezdových tazích ze Středočeského kraje do Prahy. Situaci ještě v prvním zářivém týdnu zkomplikuje zúžení rychlostní silnice 1/4 u Díloviště i pokračující zúžení Rostocké ulice směrem do Pražských Dejvic.
3: Zpoždění se v těchto místech mohou v ranní špičce pohybovat i kolem půl hodiny. Bývalou tramvajovou vozovnu Orionka na Vinohradech převezme městská firma Technologie hlavního města Prahy. Ta zajistí její plánovanou přeměnu na kulturní a komunitní centrum. Na venkovních plochách vznikne takzvané reuse centrum pro další využití starších věcí. Plán schválili pražští radní. Bývalou vozovnu město koupilo od dopravního podniku před 2 lety za 190 milionů korun. Z distribuce pervitinu v Kutné Hoře obvinili policisté 35-letého muže. Už dříve byl za činnost spojenou s drogami pravomocně odsouzen. Dodával je na různých místech v Kutné Hoře svým pravidelným zákazníkům. Stíhaný je na svobodě a hrozí mu až 10 let vězení.
1: City Extra.
3: Festival německy mluvených filmů Das Film Fest slaví letos 20. narozeniny. Uvede Oscarový film Životy těch druhých a snímek o Golemovi i s hudebním doprovodem. Das Film Fest se uskuteční od 15. do 20. října v Praze v kinech Světozor, Lucerna a Edison Film Hub. Řadu projekcí osobně uvedou jejich tvůrkyně a tvůrci. Dnešní odpoledne postupně rozpouštění mraků, na večer skoro jasná obloha, odpolední teploty příjemné kolem 25.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
5: Vypadá to na poslední společné prázdninové odpoledne. 3 minuty po 3 hodině jsou tady 2 kluci jak buci, čau.
6: Dneska pánská jízda, přátelé, ale nebojte, dámy, i vy můžete poslouchat naopak. Dneska nám jedna holka chybí, takže možná to bude naopak trošku víc pro vás.
5: Asi tak, hlavně my dva chlapáci nebudeme muset aspoň hlídat, ale škoda, že jsme tu nebyli, aby jsme vás ohlídali ráno a dopoledne. To byla bouřka.
6: To byla bouřka. Hele, Domče, zajímá mě jedna věc. Myslíš si, že jde přes rádio někoho zbalit? Víš co, v divadle na někoho mrkneš.
5: Jasně.
6: Jo? Přes film to jde těžko, ale možná jo, ale takhle.
5: Asi
6: že
5: tuším,
6: bych zbalil někoho? Tak, já mám holku, jo, tam se pro mýho single kámoše, Dominika.
5: To si nepamu. Každopádně můžem to dneska otestovat, máme na to 3 hodiny.
6: Tak ahoj, baby.
1: Hit Radio City.
5: Začátek dobrý, nebudem to kazit.
6: Tohle je pro tebe, Adelka.

0: 15 hodin, 11 minut a Vitas. Vitas to! No to je Vincent. A taky Dominik, posloucháte vaše odpoledne hezké pondělí, které se zdálo ráno, že nebude hezké, ale přátelé, teď jsou tam příjemné teploty. Ono, to vypadá, že všichni dostaneme druhou šanci na opravu léta. Na ty
1: stupňů.
0: Koupáky.
1: Jo! Já jsem už doufal, že se to nevrátí, abych byl upřímnej.
0: Nejsi ten typ, jo.
1: Já už jsem se těšil na ten podzim, já už mám bundu na sobě, já jsem si koupil čepici.
0: Přátelé, Vincent je typ člověka, co i když je venku třeba 30, dneska ne, jasně, ale může si na sebe vzít triko, košili, bundu a on se nepotí, prostě.
1: Ne, já se nepotím, já to mám prostě vypnutý. Ale já totiž hrozně doufám, že už zase se vrátí ten čas, čas módy. Víš, když máš na sobě tričko a kraťasy, tak nemůžeš nic říct tomu světu.
0: Jasně, ale podzim vybízí k modním výstřelům.
1: To pak musíš mít nějaký charakter a to já nechci. Já bych to chtěl všechno jenom ukazovat symboly.
0: Ale mám takový problém, poraď nám pánům, co i na podzim s podzimní modou se stejně potíme.
1: Přestaňte se mazat deodorantama, přestaňte kouřit, začněte víc pít vodu a nějak tak se celkově změňte.
0: Takže není.
1: Není možnost.
0: Kamrad, feel alive, třicítky se blíží, léto číslo 2 startuje.
1: Třicítky jako holky?

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City přesně o 15:30, hezké pondělí. Tak se toho opravdu dočkáme. Poznáváte podkres? GTAčko 6. Šéf říkal, ať už o něm nemluvím, ale Vincu, že to stojí za to?
1: Já jsem souhlasil s šéfem.
0: Tak přátelé, mě totiž jeden příběh, který se téhle hry váže. Ať vás hry zajímají nebo ne, mně přijde fantastický.
1: Tak jako tohle, uznám, že ta hra mě nezajímá. Přátelé, pokud vás nezajímá GTAčko, OK, ale tenhle příběh zajímá i mě. Domčil jsem s ním.
0: Pokud vás nezajímají ani hry, tak to nevadí. Určitě víte, že někdy nějaká hra se chystá dlouho a občas nějaký hacker ukradne z toho záběr na internet.
1: Oni totiž dělají velký tajemství a postupně to tak jako dávkují, ten marketing je jak šafrán. Ale sem tam se objeví nějaký Robin Hood a ukradne toho materiálu hodně a vypustí ho do světa. A jeden takový jídle prej teďkon zřádí v Americe.
0: Přesně, říká si CyberLeak. A on nejdříve házel z GTAčka 6, ukázal se, že to není umělá inteligence, tak zkrátka na svůj web nahrávat videa. Jenomže, když už po něm šli, překvapil celý internet. On nejen, že měl nějaký videa. Oni mu řekli, když se jmenuje CyberLeak, ať to dokáže, že tu hru opravdu má fyzicky a hraje ji. Tak v jednom videu přišel před zeď a samopalem se do ní podepsal. Napsal tam CyberLeak.
1: Vy co nevíte, co to znamená? To je asi jako kdybyste měli informace o tom, kdo vyhraje volbu prezidenta a nejenom, že byste jako dávali průběžné hlasování, ale dali byste s ním video z výřivky.
0: Epstein Files?
1: Proč se říkal prezidenta? Tohle se nezaslouží. Roxette.
0: Záleží, fading. Jaký.
1: Můžu to doříct?
0: No.
1: Ne.
0: Fading.
1: Like a flower.
0: Pane prezidente.
1: Bubli, bubli, bubli.

0: Tady to odsýpá, co u vás, všecko dobrý. Vybírek se na Hitrádiu City, 15 hodin 38 minut. Kterou přesně takhle při pondělku potřebujeme. A co občas potřebujeme, když někdo v našem okolí má svátek?
1: Tvoje holka má dneska svátek. Tvoje holka.
0: No, potřebujeme upozornění hned automaticky v telefonu ráno, ne si vzpomenu po obědě.
1: Přátelé, Pavlína. Pavlína dneska. Každý, kdo má doma ženskou Pavlínu, Dominiku, tebou začínaje. Ne, ano. Počínaje. Všichni, kdo máte Pavlínu, mazejte koupit kytku. Všiml jsi z toho, že koupit vlastně něco k svý holce ke svátku je vlastně výrazně levnější možnost?
0: Oproti Vánocům určitě.
1: Ne, oproti tomu jí nekoupit něco k svátku. A víš proč?
0: No dotáhni to, jak to myslíš?
1: No, protože když něco koupíš na poprvý, tak to je ten předmět plus to gesto. Ale jasně. Když to doháníš tím, že se zapomněl, tak ten předmět plus to gesto už neplatí. Takže tam předmět plus ten předmět.
0: A nedoženeš tu částku, protože vlastně neexistuje.
1: Jo, takže když koupíš kytku, tak je to je, on si vzpomněl a dal mi kytku. A když si nespomeneš, tak to není je, on mi koupil kytku, tak to musí být jo, on zapomněl, ale koupil mi ještě k tomu prstínek.
0: Takhle, no tak přátelé, ne Pavlínám ve vašem okolí, tý mojí, příští svátek za rok vyžehlím já nějaký vaší Pavlíně tohle, jo?
1: Příští rok, proč už to vzdal, je 15.40, to ještě vyžehlíš dneska?
0: Je 15.40, ale mě je už 32, já nemám čas.
1: Jo, to je jako co?

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Reklamy byly dlouhé?
2: No jo,
1: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradio City.

0: Za 10 minut. Už je tady čtvrtá, hezké pondělí přeje Hit Radio City. Taky vaši odpolední parťáci Vincent a Dominik a už Lucce hledíme pod ruce. Ve zprávách se píše o tom, že poslední srpnový večer, tedy dnes, může patřit divadlu. Baví se v té zprávě o hře, co se dneska chystá pod Žižkovskou věží. To je krásný místo ke hraní.
1: No, pod Žižkovskou věží to je jako za odměnu.
0: To je.
1: Jo, já jsem třeba hrál divadlo na velmi, velmi, velmi zvláštních místech.
0: Takže Žižkovskou věž, kampu, to nemáš za sebou, ale například?
1: Například mám za sebou, že jsme hráli vlastně na hotelovém pokoji skoro až pro jednoho milionáře, který si koupil nás na improvizaci.
0: Co jste hráli?
1: Komunikaci.
0: Oblečení.
1: Oblečení, ano, ano, ano. Naštěstí ho. Potom jsem dokonce jednou hrál v obchoďáku a jednou jsem byl donucen na škole hrát v domově důchodců.
0: Okay.
1: A zajímavý bylo, že jsme hráli Betlem a jeden můj spolužák měl na sobě kaky kalhoty a hrál Andílka. A byla tam scéna, kdy jsme ho v těch 15-16 měli vzít a vyzvednout ho nahoru.
0: Jasně, jako anděla.
1: Jako anděla a on u toho skopl stromeček. A jak se začal smát a dusit o sobě, tak si lehce učůrnul. A na těch kalhotech, když jsme ho drželi ve vzduchu, se začal tvořit flíček.
0: Můžeš zopakovat, kde to bylo?
1: V domově důchodců. Ano, i on byl jediný, kdo se tam ten večer. No, běžte na kampu, teda mám větší smysl.
0: Nebo na tu Žižkovskou věž. Dneska. Každopádně, snad tam nebude herec, který jeho fyzická stránka sklame.
1: No, physical. Snad jo, to je divadlo.

0: Pořád jsou to králové mixáku, přiznávám i po té úspěšné svatbě, co jsem hrál o víkendu. Přátelé, posloucháte Hit Radio City, za dvě minuty už je tady celá. Vzhledem k tomu, že máme poslední prázdninový den, mrknem se na cesty, snad je tam bezpečno.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne na Barandáku ve směru na Smíchov. Hlásíte nehodu, bourala tady dvě osobní auta, na místě se tvoří kolona, která sahá až ke sjezdu na Jesenici. Komplikace jsou také na samotném pražském okruhu na sjezdu z D5 na úrovni Jinočána a Ořechu. Popojíždět budete také Bubeneckým tunelem směrem na Troju a také okolím Povltavská ulice, plní se Mostářova a Prosecká. Zdržení kolem 10 minut. To je Letenský tunel a jeho okolí, ale i samotné centrum metropole. Popojíždíte od Tančícího domu Ječnou nahoru k IP Pavlova, ale také Nuselákem dál do centra a přijíždíte od Florence Wilsonovou ulicí také s 10-minutovým zdržením. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Stanice budované linky metra D, dosud pracovně nazývané náměstí Bratří Synku a Olbrachtova, ponesou názvy Nusle a Ryšánka. Další tři navržené změny, které se týkaly názvů stanic Nové Dvory, Písnice a Depo Písnice, vedení města neschválilo. Zůstanou tak v dosud užívané podobě, stejně jako stanice nádraží Krč, nemocnice Krč a Libuš. Upravený podchod pod magistrálou na Pankráci je od dneška opět otevřen. Propojuje oblast s ulicí Sdružení. Podchod byl několik let uzavřený a po úpravách nabízí bezpečnější cestu směrem k nedaleké základní škole Sdružení a do Nuslí. Jde o dočasné řešení, které má fungovat do proměny okolního území. Dobrovolní hasiči se dočkají další podpory. Středočeský kraj chce přispět na jejich vybavení i činnost spolků. O jakou částku jde a na co bude využita, popisuje hejtmanka Petra Pecková.
8: K 50 milionům, které jsme dobrovolným hasičům poskytli už na jaře na vybavení věcnými prostředky, chceme nyní přidat ještě dalších 22,5 milionů korun na spolufinancování nákupu nových cistern, nových stříkaček a další 3 miliony korun směřujeme do spolkové činnosti na práci s mládeží a na prevenci.
1: Dobrovolní hasiči kromě požárů zasahují také u dopravních nehod, povodní nebo při odstraňování následků silných bouřek.
7: City Extra.
1: Poslední srpnový večer může patřit divadlu. Letní scéna divadla Kalich pod Žižkovskou věží dnes nabídne komedii Ani spolu, ani bez sebe, ve které už více než 10 let excelují Jana Paulová a David Suchařípa. Hrají v ní sousedy, které dělí pouze pár metrů společné chodby a navíc se nemůžou vystát. Začíná se v 7 večer a lístku je ještě dostatek. Dnešní odpoledne zůstává větrné, fouká chladnější severozápadní vítr, teploty jsou ale letní kolem 25 stupňů. V průběhu večera nás čeká vyjasnění na skoro jasno.
7: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
0: A na nás zbývá taky spoustu lístků. Tak vemte místo, máme 3 minuty po čtvrté. Dobrý den.
9: Proč se zdravíš ananas?
0: Ananas? Se tatínek?
9: Ano.
0: My vám přejeme krásnou další hoďku plnou hitů, taky nepoužitelných, ale i skutečnosti. Vlastně celý dnešek je plný skutečnosti. No prostě dobře, že Andrea tu není dneska.
9: Jak to?
0: No tak protože ona zase jako jediná holka mezi náma rozumí fotbalu a ještě navíc fandí Slávy.
9: A jo, ono vlastně se včera hrálo derby,
0: jako byl takový větší zápas, derby, no a Slávě samozřejmě teď slaví velký úspěch.
9: No jo, tak Andrejka je Spartianka, že jo?
0: Ne, Slávistka.
9: Dítě z Letný.
0: No, to neznamená.
9: My nejenom, že nerozumíme Spartě, my nerozumíme Andrejka.
0: Hele, dobře, že tu není.
7: Rádio City.
0: Vy ať fandíte komukoli, s námi jste v dobrých rukou, slyšíte, ne? Taylor Swift.

0: 10 minut po čtvrté, Kejtou a John na Hit Radio City. Jestli můžete něčeho se chytněte, pokud je to volant, tak hlavně sebou moc neházejte při téhle informaci. Kamarádi, Praha bude mít super skluzavku. Skluzavka by měla měřit přesně 41 metrů a kopíruje terénní schodiště v Dejvicích vedle schodiště, které spojuje ulice Podulískou a Na Julisce.
1: A pozor, není to skluzavka jenom pro děti, je to skluzavka pro všechny. I pro ty velký děti, takže pokud se vám nebude chtít po schodech a už vás nebude bavit skákat dolů ze zhora, tak se můžete sklouznout. Víš, co je zajímavý?
0: Ano.
1: Že úplně stejně vypadá rozpočet Prahy 6 jako ta skluzavka po té instalaci. Se šup dolů.
0: Tobě nedají spát na té Praze 6, ale volby se blíží.
1: Já jsem se s kamarádil starostou, jsem v pohodě.
0: Eva Farda, hezké odpoledne.

0: 16 hodin a 19 minut. Hugh Grant a Hayley Bennett. Kdo viděl ten biják? Ne, vážně já ne, ale písnička je to dobrá. Na Hydrádiu City Vincent, taky Dominik, kamarádi. Jak jsem zmínil, o víkendu jsem byl v Hradci. Jaké je to město, kam když přijedete? Libovolnej měsíc, libovolný víkend, vždycky se tam něco děje. Takový města jsou a pro mě to je fakt třeba Hradec. Kdykoliv tam jsem, tak nějaká akce se tam v okolí nebo přímo v centru pořádá.
1: Víš, co je dekonce dobrá akce, která se pořádá? Divadlo.
0: Jo, jak?
1: Saturnin.
0: A to v Praze?
1: Znáš Saturnina?
0: Ano.
1: Znáš 20. léta?
0: Ne, ty mi to vysvětlíš.
1: 20. léta ne, romantická atmosféra 20. let, jako ve světě, myslím, v historii.
0: Jo, takhle, jo, tak to známe, 20. známe. Léta,
1: znáš Tomáše Dianišku?
0: Méně.
1: Hele, Tomáš Dianiška je výborný režisér, autor, takový opravdu jako moderní, průlomový, svěží člověk, který v divadlu dává čím dál víc.
0: A jak tuším, tak to neříkáš mně jenom, ale našim všem posluchačům, kteří by třeba takový divadelní představení hodně mohli vidět.
1: Ano, třeba i takový jako hudební divadelní představení s humorem, tanečními čísly, živou kapelou. Přátelé, první muzikálové uvedení Saturnina v divadle Hibernia od září 26.
0: A máme dva lístky na tuhle velkou parádu v nepoužitelných.
1: Cože, takže my je rozdáme zadarmo, Horste?
0: Je to tak, Horste 2. Kdo měl Horst a ten druhej byl nějaký druhej?
1: Taký Fuchtle, nebo nějak tak se jmenuje.
0: Nepoužitelný a Horst, přátelé, vy
1: Fuchs.
0: Vždycky.
1: Horst a Fuchs.
0: A to je furt jeden.
1: No, asi jo, veď. Pardon, už to nebudu
0: skákat. Ty jsi Horst, já jsem Fuchs a vy jste nepoužitelní, protože právě teď pište na 777-937-777, jsem nepoužitelný, abyste mohli hrát.
1: No, vyhrajete ty dva lístky do divadla, ale mě zajímá, jak se proboha jmenoval ten druhý. Horst, Fuchs a Hans?
0: Kdo nám to řekne, Vincent mu dá lístky asi
1: jo,
0: rovnou.
1: Prosím, jo, prosím, zavolej.

0: Ještě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Ty papůl.
1: Hezké odpoledne. Takhle zní Hit Radio City, David Guetta, taky Teddy Swims, no a za mě hrdinka dnešního dne, i když nepoužitelná, Klára.
2: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
1: Poslední prázdninový den totiž Klára lítá, aby všechno dokoupila svým třem dětem. Ahoj.
3: Ahoj.
1: To je máma.
4: Kláro, prosím tě, otázka, a na tuhle ještě můžeš odpovědět správně, ano?
3: Ano.
4: Horst Fuchs a...
3: Teď jsem to slyšela, ale vůbec nevím.
1: A byl někdo druhý vůbec?
4: Byl určitě Němec, byl Horst Fuchs a ten druhý. Horste, co na to říkáš? No, nevím. Tečka.
1: Hele, tak to se ti ještě nepočítá. Vůbec to nevadí, vzhledem k tomu, kolik máš dneska práce, nebudem tě vůbec zdržovat. 10 otázek před námi.
4: Pokud ne, budeš... dokud to neřekne, tak nebudem hrát.
3: Fuchs.
4: To jsem říkal taky. Nevadí, hele, máš jedinečnou možnost odpovědět 10x špatně, ani jednou, dvakrát stejně a musíš to udělat v rekordním čase. Máš ráda divadlo?
3: Ano.
4: Máš ráda muziku?
3: No rozhodně.
4: Tak to dostaneš oboje na jednou možná. Pojď se připravit.
3: Ano, jdu na to.
4: Jdeme na to za 3. Jsi připravený? 2. Opravdu?
1: Ano.
4: 1. Teď.
1: Kdo hrál v seriálu Pojišťovna štěstí?
3: Simona.
1: Za kolik měsíců jsou Vánoce?
3: 4.
1: Jak dělá jelen?
3: Mňau.
1: Doplň text. Pátá právě teď odbyla.
3: Slodí.
1: Jakou barvu má okurka?
3: Fialovou.
1: Kolik minut zbývá do celé hodiny?
3: 0.
1: Jak dělá raketomet?
3: Mňau.
1: Kolik dílů má seriál Simpsonovi?
3: 3.
1: Kolik desek vydali Mirai?
3: 1.
1: Za brouky je hit Cesta.
3: Čau.
4: Stop.
1: Wow.
4: Hezky. Za kolik měsíců jsou Vánoce? Ty jsi řekla 4, pak ses opravila na 3.
1: Ani jeden jako přesně vlastně.
3: Já nevím, no.
4: Za 4.
1: Kdyby se psal na Silvestra...
4: Za 4 jsou.
1: No jsou za 3,5.
4: Hele, jak se jmenuje ten o toho Horsta? Dobře.
3: No.
4: No já to zkouším, vím, že to tam někde máš, to tě někde vyšťournu, každopádně, co ty jsi vyšťourla, je teda rekordní čas, protože představ si, že ty jsi byla tak nepoužitelná, že tvůj čas se zastavil na...
1: Kolik?
4: 30.
1: Aha.
4: Celých...
1: Ne.
4: 50. 8.
1: Hustá. Potlesk, Kláro.
3: Ano, děkuju.
1: Je vidět, že máš 3 děti, že pro tebe nic není problém, že chvátáš, čas je drahej. No ale je taky pondělí, ano. Takže sice rekord, ale doufám, že tě nikdo nepřekoná a lístky na Saturnina budou jenom tvoje.
3: Dobře, děkuju.
1: Tak se mě krásně.
4: Děkujeme, ahoj.
3: Ahoj.
1: Přátelé, a tohle je mimo soutěž. 777-937-777. Nahrávejte hlasovky, pište, otázka je jednoduchá. Horst.
4: Jo, jak se jmenoval ten host, no ale on žádný ho neměl, teď to koukám. Jedinej jeho nejznámějším parťákem byl někdo, kdo se jmenoval Pepi Rosler.
1: Bojím se to říct nahlas, ale všichni známe odpověď. Ano, tím pádem to bylo celý zbytečný.
4: Úplně.
2: Nepoužitelní z Hit Radio City.
1: My se vám taky občas dáme, ale nebojte, existujeme. Zara Larsson. Hezké odpoledne a gratulujem, Kláry.

0: Přátelé, ani nevíte, jak jsem rád, že na vás můžu mluvit. Posloucháte Hit Radio City a Depeche Mode 16 hodin 43 minut. To je čas, kdy na Vincenta, představte si to, chodí určitá nálada. Já jsem doufal, že se to překopí do éteru, je tam?
1: Ne. Tak vůbec. Já jsem právě Dominikovi vyhrožoval jakožto mexický vrah, potom jako italská babička. Má tady Dominik více kamarádů v místnosti.
0: Naštěstí jsme spolu vždycky tři hočky, že? Společně. Takže on potom jde domů a tahle celá etida čeká jeho přítelkyni.
2: Jeres problema s
0: mučačům. A hraje to doma takhle.
1: Ne, přátelé, my doma jsme staří. My jsme staří mladí. V neděli například jsme měli brunch, pozvali jsme pár přátel. Moje přítelkyně upekla chleba, upekla fokáču, oni přišli, přinesli lívance, najedli jsme se, snídali jsme, nedělám se srandu, od třeba 10 do 2. Jsme jedli. Od 10 do 2
0: brunch,
1: jsme seděli a jenom jsme prostě jedli kus chlebičko s torytím a s torytím a s torytím. Potom jsem se zvedl, ukázal jsem jim svůj skleník, svoji kolekci hrníčku a šli domů. Odešli kolem 3., 4. hodiny, my znaveni, jsme málem ušli spát. No ale to stáří na nás jde po 30, mě teda ještě po 33 není, mě je 29, takže nevím,
0: ale
1: co bude.
0: Ale návštěva u tebe jak v domově důchodců.
1: Ano, prosím, taky chodím často čůrat. Ale zajímá mě jedna věc, přátelé. Vy, co máte telefonní mobil, ano, na vás mluvím. Vy, co máte čísla, umíte napsat 777-937-777. Napište mi, jaký pazvláštní koníček nebo rituál si vás našel po 30. Něco, co je starý, víc než vy, ale ve vašem srdci už to má své místo.
0: A fóry na manželky nepřijímáme.
1: Ne, koníčky. no, je posílené,
0: 777-937-777.
3: MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepý.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Na Hydrádiu City Disturbed za pár vteřin a ani jednu. Je tady pátá, přátelé, tak nebudeme zdržovat a podíváme se na cesty, kde to jede, kde to stojí s Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, Bubenecký tunel směrem na Troju. I ulice v Holešovičkách směrem do tunelu v této oblasti nabíráte zpoždění kolem 16:15. Kolony se prodlužují také na Pražském okruhu, a to na úrovni Jesenice už od sjezdu zde jedničky. Pokud jedete k letišti, tady došlo k několika dopravním nehodám. Po pojíždí i opačný směr, taktéž hlásíte nehodu na úrovni Jinočan směrem od D5. Silný provoz je také v oblasti kolem Motola, Bělohorská, Karlovarská ulice. Plní se také Baranďák a Dobřížská směrem na Smíchov. Tady nabíráte zpoždění kolem 20 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Letní prázdniny končí, školáci už zítra opět usednou do lavic. Některé radnice pro ně pořádají sbírky školních aktovek a dalších potřeb. Praha 12 je vybírá až do pátku, doplňuje místostarostka Lenka Vedralová.
4: Máme mnoho aktovek, velké množství penálů, rýsovací potřeby, výtvarné potřeby a myslím, že uděláme radost mnoha dětem, které pochází ze sociální slabších rodin a jejichž rodiče nebo i mnohdy maminky samoživitelky si nemohou dovolit pořídit nové vybavení.
1: Veškeré školní potřeby nové i použité v dobrém stavu je možné přinést na recepci radnice Prahy 12. Studenti s malými dětmi budou mít nárok na novou dávku, takzvané hlídačkovné. Částka bezmála 7,5 tisíce korun měsíčně není závislá na příjmu rodiny a vypomoc má těm, kteří chtějí skloubit studium s péčí o malé dítě. Fungovat bude od 1. září a vyplácet jí má úřad práce. Sněmovna po prázdninách znovu otevře téma manželství pro všechny. Poslanci se chtějí zabývat dalším zrovnoprávněním stejnopohlavních párů. Hlavní slovo mají Piráti a Starostové. O podobě změn jedná pracovní skupina, složená ze zástupců různých politických stran. Letošní 20. ročník Noci literatury se uskuteční 16. září. Letos má podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Připomínat nám má, že ve světě zahlceném informacemi potřebujeme také příběhy, které nám pomáhají vidět události v souvislostech a nahlížet na svět z různých perspektiv. Dnešní večer zůstane většinou jasný nebo skoro jasný v průběhu noci, ale čekáme přibývání mraků. Objevit se ještě může výjimečně. Přeháňka do rána, teploty kolem 14 stupňů. No a zítra nás čeká ráno slunečné, první školní den, tedy se sluníčkem, dopoledne pak přibývání mraků, ale pršet by nemělo a teploty do 25.
3: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
0: Krásné odpoledne, 4 minuty po páté, parťáci, s vámi Vincent a Dominik. Já ani nechci vědět, jak to teď musí vypadat v obchodech. Zítra 1. září, děti do školy, to bude narváno všude.
5: Ty už se nakupoval?
0: Jo, dokonce s Alexem, naším kolegou z divadla, a bylo to nejlepší, nejrychlejší nakupování.
5: Takže s Alexem pro Alexe. A koupil jsi nějakou věc, o který jsi řekl, tohle dneska potřebujou?
0: Je to úplně stejný. Mě zaskočilo od první položky, že jsem scháněl to samý, co dneska děti do škol schání.
5: Takže jsi jako myslíš, že jsi šel ty do školy?
0: Když jsem šel já do školy.
5: Takže to bylo jako v Harry Potterovi. Jedna ropucha, jedna hůlka.
0: Jsem vždycky Alex přišel, ten náš divadlo, že? Samozřejmě. Každopádně, ostrý lokty, proderete se k tomu, jenom chci poznamenat, je to funkce, to nakupování do školy, pro nás tatínky spíš. Jasně daný seznám, jedeš položku po položce.
5: Nice, proto si na to musel vzít pomocníka.
3: Hit Radio City.
0: Říkám pro chlapy. DJ Semi, hezké odpoledne.

0: Imagine Dragons na start další hoďky, to vůbec není špatná volba. Teď se však odpojujeme, já tady vytahuju kabely, budeme offline, OK, tak rádio nechám hrát, ale vy ostatně vypnout telefony i svý noťasy.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
0: Před tím novým školním rokem si rozhýbem mozkový závity. Vincent ví slovíčko, kterýho většina z vás, a já taky ne, nevíme, co to je.
2: Letologika.
0: Počka, to už je ono?
2: Letologika, nebo letologika.
0: Tak kamarádi,
1: negoogli to.
0: Samozřejmě se nabízí léto, logika, nějaký poučení z prázdnin, který si neseme do toho nového školního roku? Léto, logika.
2: Máš to, co budeme dekonc dělat?
0: Fakt? Tak díky.
1: Žádný internet, ne. Žádná AI.
0: Nebo ne?
2: Ne, ještě ne. To byl vtip, to byl humor. Dej tam písničku. Dej tam písničku. Dobrý.
0: Pokračujeme dál. Léto, gika.
2: Ne, co, proč to, takhle jsem to neřekl.
0: Říkáš teda létolika.
2: Ne, létologika.
0: Létologika.
2: Létologica, psáno létologika.
0: Je to nějaká metalová kapela, která hraje jenom v létě.
2: To má logika.
0: To má logika, protože letní turné
2: ne, ale to je strašně špatně.
0: Tak nápovědu.
2: Já vím, že ty nápovědy u tebe jsou jako, jak se říká, házit perly sviním, jo?
0: Pojďme dál od toho, jak jsem nastavil dobrou linku, pojďme dál trošku.
2: Létologika. Takže poradím ti, jo?
0: No pojď nám poradit, pojď.
2: Hledáš teda nějaký slovo, jo? Nějaký význam toho slova létologika.
0: A spíše situaci mám hledat?
2: Jsem ti poradil.
0: Hledám slovo. Jedním slovem můžeme odpovědět?
2: to říkám,
0: můžu odpovědět?
2: To říkám, to nejsou rady. To je jak hodit šipku na terč, ten terč to za sebe vyndá tu šipku a pak ji hodí po vás.
0: Tak by asi si dohrajem šipky a vypište vaše tipy. 777-937-777.
2: A mám to něco společného se slovem? Se slovem jako takovým. Písnička.
0: Okej. Okay.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit
0: Radio. Má to tedy něco společného se slovem písnička?
2: Oui, c'est l'avant-propre de Radio City. Hit Radio, l'avant-propre, Indila, dernière danse.
0: Taková pondělní Indila, hezké odpoledne.

0: jak se to řekne. Já jsem měl tady ten problém často třeba s mikrovlnkou jako malej. Nemohl jsem se vzpomenout na mikrovlnka, nemohl jsem se vzpomenout na mrkev, ale naštěstí nikdy ne na obojí najednou, takže má mrkev byla vždycky horká. Ty jsi to začal tím pitomým, tady to sedlo jak Krištof na rádiu. Já to tímhle ukončím. Hele, opravdu... pondělí, ne?
1: Pobuďme si v tom ještě všichni, celá
0: dneska,
1: Praha.
0: Je dneska pondělí, že
1: jo? Je dneska pondělí a poslední prázdninový den, všechno je dovolený.
0: No a dneska jsme ještě všichni v rádiu ve stresu, takže dobrý.
2: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: půl šestá. Alex Warren na Hit Radio City. A kamarádi, tohle jsme si šetřili. Vincent má asi tu nejvíc cool věc, co dneska uslyšíte.
1: Já jsem se jenom zamotal do slucha, tak počkej.
0: To není ono.
1: To není ono. Přátelé, dneska je to 120 let. Od čeho? Od toho, co v Praze, ne v Praze, v Brně myslím, vystoupil Buffalo Bill.
0: Buffalo Bill, to je velký pojem, můžeš nám přiblížit?
1: Hele, Buffalo Bill, to byl prostě skutečný, jak se tomu říká?
0: Cowboy.
1: No, cowboy, on jezdil na koních, chytal do lasa, vydržel na bejku.
0: On tu měl koncert.
1: A on tady neměl koncert, on tady měl show. Byla to obrovská, gigantická show. 800 účinkujících, praví indiáni, 500 koní. A sem normálně musel jet třema vlakama. Tři plný obrovský vlaky, jenom tady té produkce. Bylo to před 120 lety. Nádherně tam bylo, že marketing se normálně přijel o pár dní dřív.
0: Teprve.
1: Vyběhl celý to město, oblepil plakátkama.
0: Celou nebo
1: Brno. Kde byl, Buffalo byl a ukazoval I'm coming. Samozřejmě neuměli anglicky, takže to dole bylo v Rakousku-Uhersku bylo Ich kommen. Jo. A pak velký průvod jel, když přijeli celá tady ta paráda, oni postavili celou tu arénu, kde vlastně...
0: To mi něco připomíná.
1: Za den to postavili, takže na letní se staví dneska výrazně pomalej.
0: No to určitě.
1: A normálně potom šli tím velkým průvodem s těma koněma, s těma indiánama, tím centrem a ty lidi, jak to viděli, tak se zbíhali a upalovali rovno na lístek. Takže žádný, že tě otravujou měsíc dopředu na sociálních sítích, ne! Ten den si viděl, že přijelo obrovský kovbojský komando a ty si to prostě musel vidět. Mezi tím, co oni to stavili, tak tady Buffalo Bill byl v hotelu, Grand Hotelu, nejluxusnějším hotelu Rakousko-Uherska.
0: No,
1: a ležel tam ve vaně horký, protože ho měl revma, takže ho to strašně bolelo.
0: To
1: a mezi tím, co oni to prostě postavili, tak on tam potom vlítl, udělal kovbojskou show, ty lidi poprvé viděli indiány. Myslím, že už tenkrát, nevím, jestli už byly tramvaje, myslím, že už byly tramvaje přes 20 lety? Nějaký jako...
0: Nějaký, asi. Jo, nějaký. Myslím, nevím, jestli Brně, Šaliny, jestli byly, to asi ne. Každopádně si říkám, že turné se jezdilo už před více než 100, konkrétně 120 lety.
1: Přišlo 12 000 lidí, což tenkrát podle mě byli všichni.
0: A nepřidávali jeden, druhý, třetí koncert.
1: Jo, měli tři vyprodaný.
0: Některé věci se nezměnily. Asi přijeli i Italové, jako Damiano David, ty westerny milují. Hezké odpoledne, Praho. Vincent a Dominik s vámi.

0: Za chvilku 6:45 a tohle byla Pink. Vy posloucháte Hit Radio City s Vincentem, taky Dominikem. Mohl bych si taky vymyslet nějaký, nebo my oba nějaký pozdrav specifický. Je to OK, když takhle vágně vždycky zdravíme? Víš, jako něco zvučného, signifikantního pro nás jako pozdrav?
1: Aha, jako stojí pražská spojka, vaše oblíbená dvojka, ale to by tady nesměla být Andrea nikdy už.
0: Jo, to ano. Tak vymyslíme něco.
1: Počkej,
0: pro trojku.
1: Počkej, ono se to rýmuje i z
0: To by taky nedošlo, ale ne, není to ono, nemusí tam být rým, může tam být absolutní rým. Možná znáte jednoho realiťáka, on se jmenuje Daniel Kotula a za mě má nejlepší úvod videí na YouTube.
1: Kotululala?
0: Ahoj, já jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula.
1: To je dobrý.
0: To je super.
1: To je super, on ti to řekne dvakrát a ty si to pamatuješ a dokonce o tom ještě mluvíš v rádiu. Ale Dominiku, proč o tom pro boha mluvíš v rádiu?
0: Protože teď mě zaujalo video. On se zaměřuje, přátelé, na pražské nemovitosti a teď tam bylo těch 10 nejdražších. Co bylo v Praze kdy prodáno? Pojďme rovnou na první místo. Za kolik myslíte, že je nejdražší byt v Praze?
1: Jo, byt, já myslím, že Pražský hrad se někdy prodal.
0: To ještě ne?
1: Nejdražší byt, já si myslím, že to je 212 milionů.
0: Tak to si vysoko. Pouhých uplivaných 182 milionů vám stačí na Kavčí hory.
1: Na Kavčích horách. Počkej, tam jsou taky on ty nový, ne?
0: No, ale tenhle právě není úplně nejnovější.
1: A proč je tak drahý?
0: Zeptej se Kotuly.
1: Tam jsou ty Kavky původní.
0: To jsou původní, proto je to tak drahý?
1: No, hory peněz stojí.
0: Mm-hmm.
1: To je tak pitomej vtip. To je tak pitomej vtip. Tak pitomá cena, pitomej vtip, kolik je další? To už nemáš ani. Výborně. To je rádio.
2: Hit Radio.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show

0: je tady šestá. Jo, i při pondělku to s vámi letí. Posloucháte Hit Radio City, Vincent a Dominik se musí rozloučit. Každopádně zítra pokračujeme v naší krasojízdě od 3 hodin. Ta klouzačka ještě nebude hotová, co jsme říkali dneska.
1: Takhle, jestli není hotová, tak už tam určitě je, jenom bude trošku nebezpečnější.
0: Asi tak, taky jsme se dozvěděli, že do Prahy nejenom klouzačka, ale 30 míří, máme léto číslo 2 teprve před sebou.
1: 30. Ty jsi taková 30.
0: Čekám,
1: ty jsi taková 30 přede mnou.
0: Určitě, za chvilku 40 bude mít doma.
1: Jej, no ty jo, no. Já ne, já mám sotva 25.
0: Ty máš příjemně, můžu přijít?
1: Fuj. Bych se omluvit mojí přítelkyni, svojí ženě a potom i mě.
2: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony přetrvávají v centru metropole, v okolí Tančícího domu, ale také na Barandáku a v Dobřížské ulici. Plní se stále Bubenecký tunel směrem na Troju nebo samotná ulice v Holešovičkách směrem k němu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku ode dneška funguje linka okamžité psychické podpory. Nabídne rychlou pomoc odborníka po telefonu, určená je lidem od 15 let, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a potřebují pomoc právě v danou chvíli. Volat mohou při úzkostech, osobní nebo vztahové krizi či psychickém přetížení. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po dnešním jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
4: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
2: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy obětí bylo 101. Srpen je letos na silnicích nejtragičtějším měsícem roku. Při nehodách dosud zemřelo 56 lidí, meziročně o tři více. Prázdninová bilance se počítá od 1. července. Závody světového poháru ve veslování bude Česko hostit i v roce 2028. Domácí svaz na sociálních sítích informoval, že na dnešním kongresu delegáti přidělili vrcholnou akci Račicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou olympijskou kvalifikaci.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
2: V noci a večer tedy většinou polojasno, skoro jasno, přechodně na severozápadě oblačno, ojediněle ještě přeháňky a slabý déšť. Nejnižší teploty 15 až 11 na Moravě a ve Slezsku tepleji. No a první školní den začne jasným ránem, v průběhu dne pak více mraků a zejména na horách přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 25 a na jihu Moravy 27 stupňů.
5: Krásný večer, 6:02, díky, že jste s námi. Čeká nás Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. S vámi už Kateřina Pechová a pojďme si ten poslední prázdninový den pořádně užít. A myslím to vážně. Teď nás totiž na start čeká naprosto dokonalá píseň. Tohle jsou Guns N' Roses a Don't Cry. Tak jdem na to.

Tohle je Madonna, Material Girl, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No, prosím vás, tak to, že je dneska poslední prázdninový den, už asi vědí úplně všichni, jo? To už je dneska zomílaný kolem dokola. Mě zajímá věc. Nebo možná i několik, jo? Jde o to, kolik mi toho řeknete. Ale prosím vás, máte doma někdo teď budoucího prvňáčka? To mě zajímá, jaký z toho máte pocit. Protože tak obecně to bývá poměrně velká věc, velký krok, protože ty školkoví děti jsou přece jenom ještě takový ňufíci a ta škola tam najednou se to začne měnit a najednou je ovlivňuje hlavně ta škola. Tak máte někdo prvňáčka? Jaký z toho máte pocity? Pište 777-937-777. No a vy, co máte doma už třeba buberťáka, taky pište, jaký máte pocity. Tuším, že to bude jo, konečně! To doufám děláte i u našich dalších hitů. Právě teď Crazy Town a Butterfly. Jdeme na to!

0: Tohle jsou Boyzone a Picture of You. Posloucháte Hitradio 18.18. Něco si přejte, já vím, říkám to pokaždý, no ale tak třeba vám to vyjde, že jo? Teď si asi přejete, ať to váš prvňáček zítra zvládne. A nejenom zítra, samozřejmě i ty další roky. Vy už mi tady píšete, co vaši prvňáčci, jak moc se těší, netěší. Za chvilku se na některé ty odpovědi podíváme. Já strašně děkuju, že píšete, protože přece jenom to je velký krok. Schválně zvedněte ruku, kdo by klidně šel teď do první třídy. Věřím, že je nás hodně, ačkoliv vás samozřejmě nevidím, ale ano, tak do první třídy vás nevrátím, ale umím vás vrátit v čase. Aspoň vždycky na chvilku, společně s hudbou. Za chvilku Foreigner, taky Farao nebo Divoký Bill, tak buďte s námi.
1: Dřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: nás tří.
1: Divoký bel, malování v éteru Hit Rádia. A prosím vás, ptala jsem se, vy co máte prvňáčky, jaký jsou pocity? A takhle, díky za vaše zprávy, je to skvělý, píše třeba Míša, mám doma prvňáčka, zítra je dcery Elenky velký den, ona se těší, já jsem zatím v klidu a spíš řeším praktické věci, má si vzít už aktovku, paní učitelce kytku, někdo říká ano, někdo ne, uvidíme zítra, kdy slzavé údolí z mé strany přijde určitě. Míšo, přijde, ale je to v pohodě, to je dobře, tam brečí stejně úplně všichni, takže je to jedno, jo. Pak třeba píše Erik, já mám vnučku Elišku, zítra první třída a bojím se toho, že jí paní učitelka nebude učit, ale bude to naopak. Už od 3 let je chytrá jak rádio, všude byla a vše zná, strašně se těší. To je skvělý, to je skvělý, já jsem na tom byla podobně, takový brouk pitlík prostě, ale to je jako myslím v dobrým, to je fantastický. Myslím si, že Eliška si to bude ve škole užívat. Myslím si to, doufám, držím pěsti. A pak píše Andrea, mám doma budoucího prvňáčka, ano, má obavy, do čeho jde, strach. A mamka už pomalu fňuká, jak mi vyrostl a má před sebou další životní krok. Zítra vykročíme správnou nohou. Vykročíte, žádný stres. Hele, všichni jsme to zvládli a vaše děti to zvládnou taky. Je to velký, ale o to je to krásnější. Tak držím pěsti všem prvňáčkům, který to zítra čeká a hlavně všem rodičům. Prosím vás, zvládněte to a vodě odolnou řasenku, jo? No a k těm přípravám a tomu dojímání vám budu hrát další hity. A tohle je pecka. Mike Oldfield, Man in the Rain. Jdeme na to.

Right on time. Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Black Box 6:45. Přeju krásný večer vám všem, krásné poslední prázdninové pondělí. No jo, já vím, že to je hrozný to říkat. Já jsem třeba už zkoušela teď volat sourozencům, tak mi to neberou, jeden má fotbal, druhý někde lítá. Ale jo, já jim třeba jako chci udělat kyš-kyš, protože oni mi to dělali celý prázdniny, jo. To je potom, když přijde ta fáze té puberty, tak tam to začíná být poměrně náročný. Držím pěsti vám všem, který se zároveň potýkáte už s těmi pubertálními jedinci, který jsou sice skvělí, ale je to náročný. Takže držím pěsti. No a pokud si potřebujete trošku odpočinout, tak mám tady song a ten se jmenuje vyloženě Chillin. Jo, jako chillujem. Pohodinda. To jsou totiž Mojo a ty to umí k tomu OMD nebo Kim Wild. Už za chvilku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: 7. hodina je tu, přeju vám krásný pondělní večer, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a milénia, teď už Army of Lovers.

Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Jste s Hit Radiem, hezký večer. A prosím vás, naprosto šílený příběh se teď odehrál. A mexický námořnictvo teď ve druhé polovině srpna zachránilo dva rybáře. Ty se prosím vás, a to je teda šílený, ocitli na volném moři ve velkým chladícím boxu. Nic jiného neměli, jo. A v tom chladícím boxu ve vlnách Tichého oceánu dokázali přežít 5 dnů. Neuvěřitelný. Jakože wow, neskutečný. Jakože nedokážu si to moc představit, zároveň ale vidíte, že ty ryby, co sem k nám plujou v těch chladících boxech, budou 100% čerství, když to i ty rybáři vydrželi. Že jo? No nic, další hity právě teď, balastové věci a kouzlo.

0: My Heart Goes Boom. French Affair, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Doufám, že se máte hezky. Vy, co jste doma, nohy nahoře. Vy, co jste v práci, tak nohy nahoře, pokud můžete, jo. Pokud tam někde pobíhá nějaký nadřízen, tak opatrně. To by se totiž nemuselo samozřejmě vyplatit. Co se vyplatí, je nás poslouchat. Ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Samozřejmě pokračují dál. Carlyle už za chvilku a k tomu Manic Street Preachers, tak buďte s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Max a No More. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. A prosím vás, mám tady poměrně zásadní zprávu. Přísahám, že jsem si to nevymyslela já, ačkoliv by to tak mohlo působit, ale ukázalo se, že páry, které se společně opíjejí, jsou spolu šťastnější. Mají totiž prý daleko méně starostí. Tak dávalo by to smysl v tom, že když se pohádáte opilí, tak to druhý den nevíte, že jo? Případně samozřejmě, když pijete spolu, tak je to v pohodě. Když pije jenom jeden, tak si to budete vyčítat a tak dále, že jo? Takže jasně, pak je tam ten druhý den ráno, že jo, kdy tam máte vlastně to společné utrpení, což taky dost pomáhá, protože si navzájem podáváte studený nápoje, že jo, ideálně perlivý a spiklenecky na sebe mrknete, že dneska ten mekáč je skvělá volba. No, tak si spolu, když tak dneska večer dejte a buďte prosím šťastní až na věky, dokud vás poslední střízlivost nerozdělí. Budu držet pěsti a jenom prosím vás opatrně, ať to nedopadne třeba nějakou bláznivou jízdou málo traktorem. MiG 21 právě teď do uší. Cestou, necestou.

co, baví vás to? The Jam, Town Cold Melish, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Dobrý, jo, už jsme všichni se vydýchali, užíváme si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To přece jen pomáhá. Hudba je prokazatelně naprostým lékem, hudba je prostě způsob, jak zapomenout na stresy. A pondělky jsou nejtěžší, zvlášť když druhý den je 1. září, to je strašná kombinace. Tak slibuju, že i další songy vám pomůžou být, tak říkajíc, úplně jako v pohodě, jo, od srdíčka. Tohle vás nenechá sedět. Soul Sister, k tomu taky Snow nebo Kylie Minogue. Už za chvilku.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Eurythmics, přeju krásný večer. No a prosím vás, tomuhle já říkám pech, jo, to je strašný. Představte si, rakouská řidička, jo, jela po dálnici, po Rakousku, v pohodě. No jo, jenomže ona nestihla sjet z dálnice, jo, prostě se na chvilku zamyslíte, že jo, a omylem vjela do Maďarska. Sice se hned otočila, prostě hned jak to šlo, tak se vrátila zpátky. No jo, ale to víte, to mýtný brány, tohle to všechno registrujou. To je rychlovka. Tam se ani nemrknete a už vás mají. Takže opravdu, protože samozřejmě neměla maďarské mýtné zaplacené, tak dostala pokutu. Není to vůbec teda levná pokuta. 153 eur, což je 3711 korun. Docela dost. Navíc ono to se to stalo začátkem letošního roku a až teď ta pokuta přišla, že jo? Takže vlastně to ani nevíte, jak se stane, jo, to je skoro lepší zůstat v Česku, hele, tu krásně, jo, silnice nic moc, takže stejně daleko nedojedete, ale třeba kopce máme hezký, že jo, teď je to teda všechno dost suchý, tak opatrně s ohněm, ale jinak, jo, protože pak to vidíte, jedete po dálnici, jedete, najednou jste v Maďarsku a najednou platíte pokutu, tak prosím vás, na silnicích opatrně, jo, zkontrolujte, jestli máte platnou dálniční známku pro Česko, to by mohlo taky bolet, no a my pokračujeme v dalších hitech.

vás prostě nenechá v klidu. Scatman John a Scatman v éteru Hit Rádia. Přeju krásné pondělí, poslední prázdninové, doufám, že už máte všechno ready, že už jste v klidu. Jo. Já vám za chvilku doporučím výbornou věc pro váš obličej. Fantastickou masku, nebo fantastickou kůru. Tak, je to fakt skvělá věc, můžete to případně časem vyzkoušet i doma. Na to se podíváme za chvilku. Ale do té doby, do uší, třeba Billy Joel. Dáme si Uptown Girl, připojí se Maggie Riley nebo MC Eric. Tak buďte u toho.

MC Erik a Barbara, You Can't Stop. Posloucháte Hitradio, hezký večer. No a teď asi něco hlavně pro dámy, ale pánové, třeba vás to taky zaujme, jo, nebo to můžete pořídit svoji paní. Protože pokud chcete mít opravdu pevnou a hladkou pleť, tak je tady jedna velice specifická kůra, jo. Stojí to cca 1200 korun. Nic moc nemusíte dělat, tam už si pak jenom lehnete, zavřete oči a necháte si na obličej nasadit slimáky. Slimáky, prostě slimáky, no, dobře. Už se z toho dělají i krémy, takže ono to vlastně jako dává smysl, ale stejně, zkuste si to na chvilinku představit, jak vám ty slimáci lezou po té hlavě, pěkně vás poslizujou a vy budete mít tvářičku jako oslizlou dětskou prdelku. Ano, ano, opravdu to tak je. Já nevím, já třeba toho nejsem asi úplný fanoušek, se přiznám, pač jsem slimáky sbírala celý dětství, ale můžete zkusit. A navíc, pokud máte opravdu zahradu a máte tam slimáky, tak nejen, že to můžete zkusit, vy si můžete

budete udělat vlastní salon, budete k tomu pouštět Slim Jima nebo The Real Slim Shady a budete sousedkám dávat slimáky na obličej. To bude neskutečný vejvar. Tak držím pěsti, ať to klopne do uší právě teď Moby a jeho porcelánu.

0: Spirit in the Sky, Doctor and the Medics. Posloucháte Hitradio, krásný večer. Díky moc, že jste i pondělní večer trávili s námi. Doufám, že jste ready na ten zítřek, jo, 1. září, to je vždycky takový zlom. Tak prosím vás, nezapomeňte do zítřka vstoupit ideálně pravou nohou, případně levou, pokud vám to dělá líp, nechám to na vás. Docela samozřejmě další hity. Já se s vámi loučím, slyšíme se spolu zítra v poledne a za chvilku třeba tohle. Oblíkněte se ráno pěkně na úspěch. Roxette, Dressed for Success, už za chvilku, ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.